0: Děkujeme vám.
1: Děkujeme vám.
2: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Více než čtvrtina Česka si uchovala stopy tradiční podoby krajiny. To zjišťovali vědci a potvrdili. A právě na to koukneme teď ve vysílání Krokodýla. Více než čtvrtina České republiky i Jihomoravského kraje si do současnosti uchovala stopy tradiční podoby krajiny. Jsou tam zachované například stopy tradičního hospodaření, historických rybníčcích, soustav vinohradů, poutních míst či sadů. Zjistili to vědci z Výzkumného ústavu pro krajinu. K poznatku dospěli při tvorbě mapy území s pravděpodobným výskytem historických kulturních krajin, což je krásné. Tak užívejme si krásu Jižní Moravy a teď i pohodu na vlně Krokodýla.

0: Rádio Krokodýl. Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát během dne.
1: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

vlnu krokodýla držíte, to je dobře. Jarek přeje krásný poslech a my se jdeme podívat do Znojma. Tam jezdí takzvané senior taxi a to nově je určené pro obyvatele města a jeho příměstských částí, kteří jsou starší 65 let nebo mají třeba průkaz TP. Auto za bezmála 1 000 000 korun je upravené i pro přepravu lidí na invalidním vozíku. Tak doufejme, že auto bude dlouho sloužit, že ho budou užívat a my vám přejeme na naši znojemskou frekvenci pěkný poslech dalších hitů. Jarek Hemala s vámi, hezký poslech.

Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát. Krokodýl garantuje od 6. raní do 6. večerní, od pondělí do pátku. Ani jeden hit dvakrát. Nás můžete poslouchat celý den. Rádio Krokodýl.

0: Děkujeme vám.
1: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Je dobré mít dobré přátelé. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

zelenou, tak troubem spěchám kam si, nemůžu vzpomenout. Já neumím žít s klidem, já neumím žít s klidem.

Elektromobily tady u nás v červnu překonaly hranice 2000 prodaných kusů. I to probereme na Vlně kroku díla. Tak co, jedete teď třeba v elektru, tak vás zdravíme, pěkný poslech přejeme. No a podíl elektromobilu na celkovém trhu s novými osobními auty tady u nás dále povyrostl. Podle údajů Centra dopravního výzkumu se v posledním měsíci letošního prvního pololetí zaregistrovalo do provozu více než 2000 nových vozidel poháděných výhradně elektřinou. Přesně jich bylo 2142 a mají podíl na trhu 8,1%. Tak vás tam zdravíme, užijte si jízdu i další hety tady na Krokodýlu.

Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

Dneska všichni říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: To nejlepší poránu.
1: Ahoj, já jsem Tonda.
2: A já Katka. Stávejte s námi a nic vám neunikne. Sledujeme pro vás živě události v Brně a na Jižní Moravě.
1: Víme, kde to stojí v kolonách a víme, jestli to dneska bude na deštník nebo na sluneční brýle.
2: Do toho vás bavíme. Těšte se na rubriky O mužích jen dobře, Blbec nakonec.
1: A na procvičení brněnského Hantecu.
2: Také soutěžíme o prachy na ruku.
0: To nejlepší poránu. Každé všední ráno od 6:30 do 9:00.

0: Radio Krokodýl.
1: Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.
2: Hit the beat and take it to the first note.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Děkujeme vám.
1: Děkujeme vám.
2: No vám i tobě. A taky tobě.
3: Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Po nehodě v nemocnici. Pane doktore, neztratím nohu? No tak záleží na tom, kam si ji schováte.

Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice.

0: Hradní restaurace vás zve na Hrad Svojanov. Zažijte léto plné rytířů, šermířů a historických slavností. Vychutnejte si skvělé občerstvení a dopřejte si zážitek, který jen tak někde nenajdete. Přenocování přímo na hradě. Hrad Svojanov, místo, kam se budete chtít vracet. Více na svojanov.cz.
1: Rádio Krokodýl.
2: Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

0: Pecha Boys na rádiu Krokodýl před 7 hodinou raní v neděli 12. července. Krásné nedělní ráno z víkendové snídaně Krokodýla přeje Martin.
1: A Petra, hezké ráno, ale nezačneme úplně veselé. Po nehodě na Masarykově okruhu včera zemřeli 2 závodníci. Víc o tom za chvilku.
0: No a počkejte si také na hity, které uslyšíte. Po 7 hodině nabídneme London Beat. Bude také Taylor Swift. Chybět nebude ani Miley Cyrus, nebo třeba kapela Škvor. V 7 hodin na Krokodýlu předpověď počasí, zprávy a informace z dopravy. Hezké ráno.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Dnešní počasí podobné tomu včerejšímu. Meteorologové předpokládají, že se odpolední teploty budou pohybovat mezi 27 až 30 stupni. No a k tomu polojasná, v průběhu dne místy i oblačná obloha.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Je 7 hodin, hezké ráno.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Po nehodě v závodu silničních motorek na Masarykově okruhu včera zemřeli 2 jezdci. Zbytek víkendového programu pořadatelé zrušili. Podle dostupných informací měl 33-letý cizinec zřejmě technickou závadu na motorce a nebyl ji schopen rozjet. Zezadu do něj narazil 44-letý jezdec, také cizinec. Chystá se rozšíření okruhu profesionálních zdravotníků na letních táborech a dalších akcích pro děti. Nově by dozor mohli dělat třeba i lékárníci nebo dětské sestry. Návrh zítra projedná vláda. Právě na táborech děti utrpí polovinu úrazů ze všech celoročních zájmových aktivit. Počet obětí 2 zemětřesení, která v červnu zasáhla Venezuelu, přesáhl hranici 4 000. Informoval o tom předseda venezuelského parlamentu Rodriguez. Podle jeho vyjádření ze včerejšího večera zemřelo nejméně 4333 lidí a dalších 16 740 bylo zraněno. Tenistka Linda Nosková porazila ve Wimbledonu v historicky prvním českém grandslamovém finále krajanku Karolínu Muchovou 6-2, 5-7 a 6-3 a získala premiérový titul z turnajů Velké čtyřky. Nasazená 9 Nosková zvítězila nad turnajovou 10 Muchovou za 2 hodiny a 27 minut.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Krokodýl pro vás má nejrychlejší dopravní informace, které opravdu využijete, a pozor si dávejte na nehodu, která se stala v Ujčově na Žďársku. Tam došlo k havárii osobního auta, policie by měla být na místě a projíždí se Kyvadlově. Šťastnou cestu, pokud máte další informace, zavolejte a my to pošleme dál.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: Máme 7:02, neděli 12. července a právě 12. červencový den roku 1883 knihkupec Josef Barvič otevřel knihkupectví v Brně na České ulici. Co dalšího zajímavého se stalo, kdo má svátek, kdo narozeniny, si řekneme v kalendáriu Rádia Krokodýl už za chvíli.
1: Rádio Krokodýl. Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Zdá se mi, že náš soused se velmi dobře vyzná v dětské psychice. Když náš syn dostal buben, tak se jej s vševědoucím pohledem zeptal, a jestli pak víš, co je uvnitř?

0: Kalendárium Rádia Krokodýl.
1: 8 minut po 7 hodině, neděle 12. července, den, kdy svůj svátek slaví všichni Božkové, nebo také Boříkové. Jména, která jsou odvozená od slovanského Bořivoj, které se vykládá obvykle jako bojovník. Tak Božkové, Boříkové, Bořivojové, všechno nejlepší k vašim jméninám přejeme. Slaví se i narozeniny. Tomáš Kraus, herec a moderátor, dnes slaví kulaté 50. narozeniny. Slaví také Vašek Jelínek. Jeden z členů skupiny Lunatic má dnes 48. narozeniny. Zpěvák anglický Gert Gates slaví 42. narozeniny a slaví také modelka Vlaďka Erbová 45. narozeniny. Herečka Lenka Termerová, ta slaví 79. narozeniny. A pokud slavíte i vy, z Krokodýla posíláme další hit.
0: Kalendárium Rádia Krokodýl. Vaše letní rádio. Krokodýl.

0: Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou Jižní Moravu.
1: Tropické dny ne skončit. Dnes nám teploty vyšplhají opět ke 30 stupňům a tak se určitě hodí nějaké to osvěžení. A proto máte Krokodýla, protože Rádio Krokodýl vás i o prázdninách osvěžuje. Vyrážíme do ulic Brna, také po celé Jižní Moravě a rozdáváme osvěžení. A kde? Zítra můžete vyhlížet naši krokohlídku tam, kde to osvěžení určitě oceníte, protože kavárna, která tam měla být, není a teprve se o ní jedná a buduje. I když už snad byla schválena nějaká 8 nebo kolikati milionová dotace na to, aby se tam mohla vybudovat. Řeč je samozřejmě o náplavce, tak tam v pondělí krokohlídka bude osvěžovat vás, naše posluchače.
0: Rádio Krokodýl. Je dobré mít spolehlivého přítele. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Krokodýl. Rádio, které pomáhá. Celý rok pomáháme vám, posluchačům. A komu jsme už pomohli?
1: Jmenuji se Aneta Pruklová, je mi 34 let. Pracuji jako zdravotní sestra a chtěla bych pomoci jedné naší pacientce z Bosonoch, paní Šiprové, která se úplně sama, jakožto matka samoživitelka, stará o svého bratra, který je v plném invalidním důchodu, potřebuje nepřetržitou 24-hodinovou pomoc a taktéž se zároveň stará v jedné domácnosti o svou starou maminku, která je plně odkázaná na její péči a je po dvou srdečních infarktech. Paní Šiprová je na veškerou péči o maminku a bratra úplně sama. A právě z tohoto důvodu jsem požádala o pomoc moje oblíbené rádio Krokodýl.
0: Krokodýl se rozhodl, že pomůže a paní Šiprová si zajde odpočinout do wellness a taky na dobrou večeři.
1: Když jsem to paní Šiprové řekla, měla šílenou radost, nemohla tomu nejdřív uvěřit a strašně moc vám děkuji a já taky.
0: S námi nejste nikdy sami. Krokodýl, rádio, které pomáhá. Chtěli byste pomoct někomu ve vašem okolí? Napište nám jeho příběh na pomoc@krokodil.cz.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Krokodýlem se vydáme k brněnským městským strážníkům. Jejich mluvčí Jakub Ghanem nám řekne, jaký měli týden, co všechno řešili, kde zasahovali a pomáhali.
1: Hezký den posluchačům do studia Rádia Krokodýl. V uplynulém týdnu strážníci u Bystrcké čerpací stanice prověřovali informace o řidiči, který prý opakovaně porušuje dopravní předpisy. Hlídka ho viděla od benzínové pumpy odjíždět a v zápětí ho zastavila. Nejenom kvůli tomu, že při odbočování nepoužíval blinkry, ale především kvůli svědectví, že má platný zákaz řízení. To se strážníkům potvrdilo a čtyřicátníky podezřelí z trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí. Vězení hrozí i muži, kterého odhalila obsluha kamer městské policie v Denisových Sadech. Mladému muži tvrdě spícímu na lavičce prohledával kapsy u kalhot a z jedné vytáhl peněženku. Naši strážníci ho dopadli hned v Husově ulici. 49-letý podezřelý se bude zodpovídat nejenom z trestného činu krádeže, ale také z neoprávněného opatření platebního prostředku. Přeji pěkný víkend a příjemný poslech.
0: Děkujeme za informace mluvčí brněnských strážníků Jakub Ghanem.
2: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
3: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
4: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
5: Dopřejte si nové žaluzie nebo rolety vyšší kvality se čtyřletou zárukou od firmy Žaluzie Slavík, které vám vydrží v oknech dalších 15 až 20 let. www.žaluzie-slavík.cz.
2: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: na Krokodýlu před 8 hodinou. Máme neděli 12. července a na 8 hodinu Peťa připravila další zprávy.
1: Ano, a na přehradě včera bylo hodně živo, protože hledači kovů tam našli nevybuchlou munici a přinesli ji na pláž. I o tom budeme mluvit za chvilku.
2: Rádio Krokodýl.
3: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po 8 hodině na Krokodýlu Meredith Brooks. Nenechte si ujít ani Pink. A hrajeme i české hity, třeba kapelu Miraj. 8 hodin se podíváme i na to, jaké nás dnes čeká počasí a jak to aktuálně vypadá na silnicích.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Obloha dnes oblačná, spíše větší, v druhé části dopoledne a hlavně odpoledne se mohou objevit přeháňky, zejména v severní a východní polovině jižní Moravy. Večer pak budou srážky ustávat a oblačnost bude částečně i ubývat. Dnešní odpolední teploty 26 až 29 stupňů.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji hezkou neděli.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Zřejmě nevybuchlou munici našli včera odpoledne amatérští hledači kovů pod hladinou brněnské přehrady na Sokolském koupališti. Předmět z vody vyzdvihli a přinesli na zaplněnou pláž. Poté zavolali policisty a pyrotechnik munici na místě odpálil. Podobný případ se stal před rokem, kdy při koupání našlo nevybuchlý granát dítě. Tehdy policisté museli vyklidit část pláže Kozí horka. Za uplynulý rok si v Česku změnilo pohlaví v dokladech téměř 1400 lidí. To je podle dat ministerstva vnitra více než za předchozích 9 let dohromady. Počet výrazně vzrostl po 1. červenci 25, kdy pro úřední změnu pohlaví přestala být podmínkou kastrace nebo hormonální léčba. Nově stačí jen potvrzení sexuologa. Na internetu se objevily vtipné záběry čínského humanoidního robota, jak klečí na ulici a se sepjatými dlaněmi žádá kolemjdoucí o almužnu na pokrytí účtů za dobíjení elektrické energie. Roboti se rychle stávají čím dál rozšířenější součástí čínské společnosti, když jsou stále více nasazováni například v komunitních službách, pohostinství, maloobchodě nebo v zábavním sektoru. Často dokonce suplují i zvířecí mazlíčky. Mezinárodní federace FIFA nabízí trávník z MetLife Stadium v New Jersey, kde 19. července šampionát vyvrcholí. Prodávat se bude ve 4 kategoriích. Nejlevnější výjde na 9,5 tisíce korun, nejdražší na 63,5 tisíce korun. Očekává se, že prodejem si FIFA vydělá téměř 234 milionů korun. Trávník se bude distribuovat po finále a k dispozici bude pouze v Americe a v Evropě.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Nejrychlejší dopravní informace, které opravdu využijete právě teď na Krokodýlu, omezení na D1 mezi 171. až 175. v podstatě v obou směrech, jak ve směru na Brno, tak na Prahu. Na Krajnici budou probíhat práce údržby. Na Žďársku v Novém Městě na Moravě ve Veslařské ulici, tam je uzavírka a údržba také na 128. kilometru D1 ve směru na Brno v levém jízdním pruhu. Šťastnou cestou, pokud máte další informace, zavolejte a my to pošleme dál.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Krokodýl cestovatel po 8. hodině přinese tip na výlet a vyrazí do jednoho archeoskanzenu. Už za chvíli si ho představíme, tak si na to počkejte.
1: Rádio Krokodýl. Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Dobrý den, prosím, krabičku cigaret. Chcete ty s rakovinou? Ne, ty s neplodností. Už tak mám 4 děti.

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: Nejmilejší naši nejmenší posluchači, Zlatíčka Rádia Krokodýl, za kterými se vydáváme do školky v Žabovřeskách a budeme zjišťovat, jestli pak někdy jezdí na černo. Ptáme se našich zlatíček, kdo je to revizor.
2: Tam se musí dát vždycky tomu revizorovi taková jízdenka a potom nebo je to řidič.
3: On si bere lístky od lidí.
4: Když někdo půjde do autobusu bez lístku, tak ho vyhodí pryč. A kdyby šel s lístkami, tak on může si nasednout.
5: Prostě hlídá autobusy, aby neodjeli, aby nevezli lidi bez lístku.
1: Ano, bez lístku do městské hromadné dopravy člověk nesmí. Tak mají jasno, Zlatíčka Rádia Krokodýl, v tom, kdo je to revizor.
0: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Dobré ráno Brno a celá jižní Morava. Rádio Krokodýl.

0: cestovatel.
1: Líbí se vám na jižní Moravě, rádi po ní vyrážíte na výlety, tak teď pro vás máme další tip, kam můžete vyrazit. A protože se na jižní Moravě líbilo už i našim předkům, najdeme tu spoustu archeologických nalezišť a také archeoskanzenů. Jedním z nich je například archeoskanzen Pohansko u Břeclavi. Ten doplňuje expozici v zámečku Pohansko, která představuje život starých Slovanů z pohledu nejnovějších archeologických nálezů. Kolem archeoskanzenu také prochází naučná stezka Pohansko a nachází se v místech, kde bylo v průběhu 9. až 11. století v souvislosti se vznikem Velké Moravy vybudováno jedno z největších středověkých hradišť ve střední Evropě. K vidění je pohanská svatyně a kostrové pohřebiště z 10. století, polozemnice, studna a také keramická pec. Na naučné stezce je zachycen vývoj nevelkého místa uprostřed lužních lesů od 6. století do nedávna. Vedle staroslovanské svatyně tam tak stojí objekty pohraničního opevnění. Archeoskanzen Pohansko u Břeclavi je určitě krásné místo, které stojí za výlet. Tak si ho udělejte.
0: Radio Krokodýl. Radio Krokodýl osvěžuje Brno a celou jižní Moravu. Tohle léto vyhlížej v ulicích naši krokohlídku.
2: Fincrisp od Ratio. Křupavé žitné plátky s chutí kvásku, které si vychutnáte ke snídani i svačině. A teď také novinka Fincrisp Snacks. Pečené, nesmažené snacky s vysokým obsahem vlákniny, v příchutích čedar a zakysaná smetana s cibulkou. Fincrisp přináší na český trh firma Ratio. Koupíte v dobrých obchodech a na ratio.cz.
3: Zákon jsem neporušil, přesto strávím léto v chládku. Uteč i ty před dotěrnými třicítkami. Přijď na prohlídku do bunkru Přáslavice u Olomouce, kde máme příjemných 18 stupňů. Vstupenky najdeš na bunkrpraslavice.cz. Zažij léto v chládku.
0: Je dobré mít spřízněnou duši. Vaše nejvěrnější rádio. Stále

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Ray Parker Junior, Ghostbusters, tedy krotitelé duchů, 5 minut před 9:30 na rádiu Krokodýl, na rádiu, které pomáhá třeba, jsme pomohli i Markétě. Poslechněte si její příběh.
1: Krokodýl, rádio, které pomáhá. Celý rok pomáháme vám posluchačům. A komu jsme už pomohli?
2: Jmenuji se Zdena, pocházím z Vranovic, je mi 51 roku a chtěla bych pomoct dceři, která se dostala do svízelné situace. Jmenuje se Markéta, je jí 29 let. Zůstala sama s 3letým synem, její přítel je ve výkonu trestu a po něm zůstalo 6 velkých pejsků a 7 malých štěňátek. Je to rasa pitbull. Zůstala bez prostředků, bez financí a nemáme prostředky na to, aby jsme ty pejsky dál udrželi.
1: Krokodýl se rozhodl, že pomůže a pejskům zajistil dostatek krmiva, aby mladé mamince aspoň trochu ulevil.
2: Chtěla bych radu Krokodýl moc poděkovat, protože to byla veliká pomoc pro nás i pro naše pejsky. Moc děkujeme.
1: S námi nejste nikdy sami. Krokodýl, rádio, které pomáhá. Chtěli byste pomoct někomu ve vašem okolí? Napište nám jeho příběh na pomoc@krokodil.cz.

0: Radio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: Chystáte se na dovolenou a nechcete nechávat své čtyřnohé miláčky v nějakém psím nebo kočičím hotelu? No tak to byste měli vědět, co potřebujete, když si je chcete vzít sebou. Alena Kaminská z Jihomoravského kraje, ze státní veterinární správy, nám prozradí, co je potřeba pro čtyřnohé miláčky na cestu do zahraničí.
2: Zdravím posluchače Rádia Krokodýl. Pokud i vy patříte k těm, kteří rádi tráví dovolenou se svými mazlíčky, nezapomeňte, že pro cestování do zahraničí musí mít zvíře platný pet pas, musí být očipováno a platně očkováno proti vzteklině. Pokud se jedná o cestu se psem do Irska, na Maltu či do Finska, musí být pes navíc odčerven. Pro cestování mimo Evropskou unii je nutné se řídit podmínkami konkrétního státu, které by si měl chovatel zjistit přímo na zastupitelském úřadě dané země. V případě, že cestujete do země, která má horší nákazovou situaci ohledně vztekliny, musí zvíře při návratu doprovázet potvrzení o vyšetření krve na množství protilátek proti této nákaze. Pro bezproblémový návrat z těchto zemí doporučujeme provedení testu ještě před opuštěním České republiky. Vzhledem k tomu, že ve většině třetích zemí je vyžadováno také úředně potvrzené veterinární osvědčení, domluvte si s dostatečným předstihem před samotným vycestováním termín osvědčení na krajské veterinární správě. Za krajskou veterinární správu pro Jihomoravský kraj vám přeje krásné cestovatelské zážitky se svými čtyřnohými kamarády Alena Kaminská.
1: A my děkujeme za informace.
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
3: Telapnet, váš spolehlivý internetový parťák. Instalace zdarma, skvělá cena a non-stop podpora. Není divu, že je drtivá většina zákazníků s Telapnetem dlouhodobě spokojená. Internet, jedině Telapnet.
4: Bylo nebylo, v kraji Lišky Bystroušky jedno minigolfové hřiště. A na tom hřišti si našel zábavu každý, kdo tam přišel. Čeká tu na vás 14 drah propojených pohádkovým příběhem o Lišce Bystroušce od Rudolfa Tisnolítka. Přijďte si zahrát minigolf. Minigolf Liška Bílovicích nad Cvitavou. Pohádka, kterou si zahrajete. minigolf.luzanky.cz.
5: Čau přátelé, tady Piero Caruso. Léto je tady a u Caruza má dovolenou i poplátek za rozvoz. Až do 15. července si objednete svůj oblíbenou pizzu, pastu nebo focacciu s rozvozem zdarma. Žádný poplátek navíc, jenom dobré italské jídlo a škvašin dveřím. Objednete si svůj porce Itálie, rozvoz je teď na nás. Caruso, pasta e pizza. Prova la differenza, zkuste rozdíl. Teď i s rozvozem zdarma.
6: Troufnete si na nejpálivější večer v Brně? Už ve čtvrtek 16. července od 17 hodin vypukne v pivnici u Čápa na Obilňáku třetí ročník Chili Challenge. Přijďte si užít spicy nabídku, fandit odvážným soutěžícím nebo se sami přihlaste a ukažte, že máte pro strach uděláno. Více informací a registraci najdete na www.pivnice-ucapa.cz.
7: Ikonická Vespa, Aprilia a Piaggio. Auto Hemala má váš nový skútr v Pohořelicích a ve Znojmě. Přijďte si pro něj. Více na auto-hemala.cz.
8: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio

Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodoní, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Sinclair na Krokodýlu před 9:00 v neděli 12. července a na 9:00 další aktuální zprávy. Peťa, více nového.
1: Hezké dopoledne a lávka přes Svratku u Riviery je ve špatném stavu. Bude se stavět nová, i o tom za chvilku.
2: Rádio Krokodýl.
3: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po 9:00 vám Krokodýl nabídne ty největší hity z 90. let. Posnídáme u Tiffanyho s kapelou Deep Blue Something. Bude také Robbie Williams. A mezi 90-kové hity z české provenience patří také Holky. Jejich letní ráno uslyšíte po 9:00 na Rádiu Krokodýl.
2: Rádiu Krokodýl. Počasí.
0: Odpolední teploty pro dnešní nedělní den 26 až 29 stupňů. K tomu dopoledne oblačnost, odpoledne se mohou objevit i přehánky, zejména v severní a východní polovině kraje. Večer pak budou srážky ustávat a oblačnost bude částečně ubývat.
4: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazénonline.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
2: Právě Rádio Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji hezký den.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Lávka pro pěší a cyklisty, která přivádí přes řeku Svratku návštěvníky přímo k dopravnímu hřišti na Riviéře, ale také na oblíbené koupaliště, je ve špatném technickém stavu. Magistrát proto chystá v mírně odsunuté poloze proti proudu řeky stavbu nové. Bude širší, aby po ní mohli pohodlně projet cyklisté. Na té současné by podle pokynů na obou stranách správně měli skula se sednout. Ministr školství Robert Plaga plánuje prodloužit povinné předškolní vzdělávání z 1 na 2 roky. Namísto v 5 letech by se tak děti začaly vzdělávat už o rok dříve. Plaga si od toho slibuje lepší podporu a přípravu dětí ještě před nástupem do základní školy. Spojené státy v noci na dnešek opět zaútočily na Irán. Americké síly zasáhly přesnou municí přibližně 140 iránských vojenských cílů. Další vlnu útoků proti Iránu oznámili Američané po útoku na loď plavící se Hormuzským průlivem. Iránské revoluční gardy dnes oznámily uzavření průlivu až do odvolání. Fotbalisté Argentiny v posledním čtvrtfinále mistrovství světa v Americe udolali Švýcarsko 3-1 po prodloužení a dál mohou snít o obhajobě zlata. Argentina neprohrála ani 8. vzájemný duel a neporazitelnost na světových šampionátech protáhla na 12 zápasů.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Na Krokodýlu nejrychlejší dopravní informace, které opravdu využijete. Nehoda v Brně u křižovatky ulic Břenkova Zemědělská. Tam projíždějte opatrně, došlo tam k dopravní nehodě. Také na výjezdu z Čebína směrem na Hradčany zasahují záchranné složky u nehody 2 osobních aut. Doprava zpomaluje v obou směrech. A opatrně na D1 na 136. kilometru směrem na Brno. U Krajnice tam stojí porouchané auto a podobná situace i na 165. kilometru D1 směrem na Brno. Šťastnou cestu, pokud máte další informace. My máme dopravní linku, na kterou nám můžete zavolat.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: Po 9. hodině pro vás na Krokodýlu máme připraveny největší hity z 90. let a chystáme i další slovíčka z brněnského Hantecu.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Lomí mafiánská matka nad svým potomkem rukama. Co jen z tebe bude? Otec, postrach celého podsvětí. Já 10 let v base a ty? Ty přineseš ze školy jedničku schování?

0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.
1: Na Krokodýlu každý den nabízíme slovíčka z brněnského Hantecu. To, abychom si zopakovali, co už známe, nebo se naučili něco nového, protože se nám to může hodit. Někdy totiž bývá i soutěžní kolo a nabízíme zajímavé ceny. Tak teď jdeme opakovat a objevovat něco nového. Žanek si pro nás připravil další slovíčka.
2: Zdar jak smíne skroksný. Komejte, co jsou to parkálový raky.
1: Parkálový raky.
3: Tak já jsem zase úplně zapomněla, co to jsou ty raky.
1: Nevíš, co jsou raky? Mm-mm. Tak já bych věděl. A znám třeba taky parkálovou pohodu. To je, když si ustoleš na parkovišti vedle auta. Na parkálový raky to bude něco jiného a zeptáme se vás v ulicích Brna. Co na to říkáte?
4: Fochy na parkování.
5: Kávový filtr.
6: Říční jaci.
4: Velký boty.
1: Velký boty. Ježišmere.
3: A ten kávový filtr, to
1: byla asi úplně střela jako úplně někde. Někde hodně
3: někdo
1: mimo.
3: Někdo ještě trošku hůř na tom než já.
1: Tak, Žánku, vysvětli nám, co to teda jsou ty parkálový raky?
2: Parkálový raky jsou parkovací hodiny. No. Ty voste furt sebou, abyste mohli dát zas, když parkujete a aby vás potom švestky nemohli pokutovat. Když je budete mít, jedině tak budete mít, better than jeden.
1: Já se přiznám, že mám v autě parkálový raky. Co vy?
3: Jak to jako vypadá?
1: No to takový papírový terčík a tam si nastavíš, v kolik hodin si na to parkoviště přijela a z toho se dá vyčíst, jak dlouho tam stojíš.
3: To je osvěta pro mě. Pak... Já jsem si právě říkala, jako, jak to vypadá, to tam hlasí ten...
1: Ty se necháváš jen vozit tím autem, že vůbec nevíš, ano. Co tam může fungovat. No tak teď už víme, že parkálový raky jsou parkovací hodiny, no a těšíme se na další slovíčka. Máme za 4:15.
0: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie, to jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde si vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
7: Rádio Krokodýl, 90 v 9.

0: Pecky na rádiu Krokodýl a jejich letní ráno. A my se teď za létem vydáme na koupaliště.
1: Krokodýl na koupáku.
0: Teploty dnes opět až kolem 29 stupňů, tak zbalte plavky, ručník a hurá na koupák. A hlavně poslouchat u toho krokodýla. Otevřeno má koupaliště Kraví hora, krásný výhled, teplota vody, aktuálně něco téměř 25 stupňů, píší. Obsazenost aktuálně 15 návštěvníků a otevřeno od 9. až do 21. hodiny.
2: To by mohly být volný ještě lehátka, bo to je vždycky bitka tam.
0: No, tak kam ještě vyrazit můžeme?
2: Vyrazit můžete taky do oblíbeného biotopu, ten je ideální pro ty, kteří chtějí přírodní koupání a letní chill, jak se dneska říká, pohodu.
0: Voda by tam měla mít nějakých 24 stupňů a zmrzka, vanilka a také slaný karamel. Jaké máme další koupaliště na více?
2: Já úplně zírám, jak ty všechno víš. A vykoupat se můžete taky na koupališti Královo pole, tam by měl být krásný trávník, kterým oni jsou vyhlášeni, nevím, jestli i teď, teda v těch suchách.
0: Tak to byste zkontrolovat, otevřeno od 9. do 21. hodiny a voda v bazénu má nějakých 26 stupňů.
2: Tak krása.
0: Užijte si letní radovánky u vody s krokodýlem.
1: Radio Krokodýl.
3: Hradní restaurace vás zve na Hrad Svojanov. Zažijte léto plné rytířů, šermířů a historických slavností. Vychutnejte si skvělé občerstvení a dopřejte si zážitek, který jen tak někde nenajdete. Přenocování přímo na hradě. Hrad Svojanov, místo, kam se budete chtít vracet. Více na svojanov.cz.
4: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
5: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
1: Je dobré být spolu.
3: Vaše nejvěrnější rádio.
1: Stále s vámi.

0: O půl desáté na rádiu Krokodýl mezi největšími hity z 90. let také Soul Asylum. Další nejdevadesátky za chvíli bude Jennifer Lopez, také 24/7, ale ještě předtím si poslechněte, jaká další škola se připojila k tomu, že omezuje mobilní telefony.
1: Krokodýl tleská školám, které dětem omezují používání mobilních telefonů v době výuky.
2: Jmenuji se Hana Páleníková, jsem ředitelkou základní školy v Jiřichovicích. Na naší základní škole mobily nepoužíváme ani žádné chytré hodinky, a to proto, že vlastně děti spolu více komunikují, více se soustředí během výuky, zároveň s tím předchází řadě problémů, které jsou s používáním mobilů ve škole spojené.
1: Za naše děti děkuje Rádio Krokodýl.

0: Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou jižní Moravu.
1: Krokodýl vás osvěžuje nejen hudbou, jako teď v případě 24/7 mezi největšími hity z 90. let, ale osvěžujeme vás, naše posluchače, i v ulicích Brna a jižní Moravy.
2: A kdybyste se chtěli osvěžit s námi v pondělí, což je zítra, tak na nás čekejte na náplavce.
1: Ano, krásná procházka po náplavce, vzhledem k tomu, že tam ještě není žádná kavárna otevřená, tak můžete vyhlížet k

0: prokohlídku a ta vás osvěží zítra, tedy v pondělí na náplavce, se na vás těšíme.
1: Radio Krokodýl.
2: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Autopalas Brno, autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
3: Starnet, moderní internet. Starnet, digitální televize. Starnet, mobilní volání. Starnet, ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete starnetovat. www.starnet.cz.
4: Trefíte se?
5: Teď se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup. Mébelix, buďte in.
6: Už za malou chvíli zprávy Rádia Krokodýl.
7: Víme první, co se děje v Brně.
6: Víme, jak bude.
7: Aktuální počasí.
6: A víme, jak to jezdí na Jižní Moravě.
7: Nejrychlejší dopravní servis.
6: Víme první.
8: Už 30 let.
6: Stále s vámi.

0: Blíží se 10. hodina, celou hodinku jsme si užívali ty největší hity z 90. let, ale teď zpátky do současnosti, v 10 se dozvíme, co je nového.
1: Hezké dopoledne a základní školy budou mít možná znovu jen 8 tříd, víc si o tom řekneme za chvilku.
0: A to je zajímavý, že? Nejdřív to bylo 9 tříd, pak to snížili na 8 tříd, pak to zase zvýšili na 9 tříd, no a teď reforma opět nová, zase 9. Já jsem měl taky 8, ale těsně přede mnou bylo ještě 9, no a teď už zase, no tak se to tak střídá, když asi neví, co dělat se školstvím, tak prostě přidají nebo uberou.
1: No prý to má ušetřit spoustu peněz.
0: No, tak uvidíme. Teď také hity, které po 10. z Krokodýla uslyšíte.
2: Radio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Bon Jovi po 10. hodině. Také Taylor Swift. A z českých hitů Činasky. V 10 hodin na Krokodýlu také předpověď počasí a podíváme se i na to, jak to aktuálně vypadá na silnicích a dálnicích na jihu Moravy.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Obloha by dnes měla být s oblačností. Během odpoledne se mohou objevit i přehánky, zejména na severu a východě jižní Moravy. A večer pak budou srážky ustávat a oblačnost bude částečně ubývat. Dnešní odpolední teploty podobné těm včerejším 26 až 29 stupňů.
3: Prima náladu za každého počasí vám přeje Bazén online.cz, internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji hezký den.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Fenomén kouřících trubek se z brněnských ulic od roku 2010 pomalu ztrácí. Vývody, které z podzemí vypouštějí na povrchu páru, zmizí kvůli přestavbě centrálního vytápění z parovodů na modernější a ekologičtější horkovody, které umožní domácnostem vytápět levněji a teplárny budou produkovat méně skleníkových plynů. Základní školy budou mít možná znovu jen 8 tříd. Navrhuje to vládní SPD. Podle předsedy hnutí Tomia Okamury by novinka mohla začít platit v roce 2029 a přinést by měla desítky miliard korun. Ministr školství Robert Plaga ale velký přínos v případném rušení 9. tříd nevidí a se změnami zatím prý nepočítá. Pokud se chystáte na dovolenou do ciziny, pozor na tamní pravidla. Například v Benátkách není dovoleno máchat si volně nohy ve vodě a také krmit holuby na náměstí svatého Marka. Za obojí hrozí vysoké pokuty. Ve Španělsku na řadě míst, včetně Baleárských ostrovů, si lidé nesmí své místo na pláži rezervovat ručníkem. Může se totiž stát, že ho městské služby odnesou a navíc jim dají pokutu. Cristiano Ronaldo se po hořkém vyřazení z mistrovství světa ocitl pod palbou ostré kritiky. Fanoušci mu vyčítali sebestřednost poté, co prohlásil, že titul z Eura 2016 má pro něj stejnou hodnotu jako pohár pro mistry světa. Legendární Portugalec si to ale nenechal líbit. Na svém Instagramu sdílel fotku, kde připomíná právě svůj úspěch z mistrovství Evropy.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Nejrychlejší dopravní informace, které opravdu využijete na Krokodýlu právě teď, a vážná dopravní nehoda, která se stala na výjezdu z Čebína směrem na Hradčany. Záchranné složky tam zasahují u nehody dvou osobních aut. Doprava tam zpomaluje v obou směrech. Opatrně na D1 136. směrem na Brno, u Krajnice porouchané auto, a na 165. kilometru stejná situace, také ve směru na Brno porouchané odstavené auto. Šťastnou cestu, pokud máte další informace, zavolejte a my to pošleme dál.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Pokolího cestovatel po 10. hodině přinese inspiraci na další výlet a tentokrát na místo, kde přírodu budete moci vnímat i nohama. Že nevíte jak na to? Tak podrobnosti vám sdělíme už za chvíli.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Probodíl a Kalův Frk.
2: Divadelní kritik je jako eunuch v harému. Vidí to každý večer, ví přesně, jak se to má dělat, ale on sám nemůže.

0: Činasky mají rádi víno a my tady na rádiu Krokodýl máme rádi zvířata.
1: Krokodýl, hrdý mediální partner brněnské zoo.
2: Za zvířátky s krokodýlem.
0: A proto jsme hrdým mediálním partnerem brněnské zoo. Tam je totiž stále něco nového. Spousta nových mláďat. Představí nám je mluvčí brněnské zoo Jan Bedřich.
3: Dobrý den a ahoj z brněnské zoo. Dnes se budeme chlubit dalšími sovými přírůstky. Vylíhla se nám totiž dvě mláďata u sovic sněžní, z které většina z návštěvníků budou znát co by Hedvigu z Harryho Pottera. Vězte ale, že Hedviga nebyla ve filmech vždy samicí. Samice má totiž po těle výrazné tmavé skvrny, kdežto samec je téměř zcela bílý. Spoustu Hedvig v sérii o Harrym Potterovi tak hráli samci. Nalákám ale i na další mláďata, a že se jich letos urodilo. Manulové, vapity, vlci arktičtí, buvolci, jelenmilu, soby, kapibary, jeřáby, bobři, puštíci, korzaci a další. Zóna navíc v létě nabízí spoustu stínných míst, takže je ideálním místem pro letní vycházku. Navíc máme otevřeno od 9 do 7, takže se za námi klidně stavte i v týdnu po práci. Stojí to za to. Pochvalny zavírají hodinu před koncem otevírací doby, denně jezdí zoovláček a otevřený pro vás i sezónní vstup. Jsme Zoo Brno, jsme na smečka.
0: Říká na rádiu Krokodýl mluvčí brněnské zoo Jan Bedřich.
1: Za zvířátky do brněnské zoologické zahrady s krokodýlem. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

0: Cestovatel. Krokodýl cestovatel přináší další inspiraci na výlet, zvlášť pokud byste chtěli zažít přírodu všemi smysly. Nevšední turistickou atrakci najdete ve Valticích. Je to okružní trasa o délce necelých 5 kilometrů s názvem Stezka bosou nohou. Vede ze sousední rakouské obce Schrattenberg k Valticím, k romantické stavbě Kolonáda na nejvyšším bodě Lednicko-Valtického areálu.
1: A po cestě je umístěno celkem 11 zastávek, na kterých se návštěvníci můžou projít bosí po kůře, šiškách, písku nebo kamenech a můžete balancovat na vratkém mostě z dřevěných trámů, odpočinout si na dřevěných lehátkách nebo se kochat pohledem do širokého okolí z nejvyššího místa, kopce Homole, a děti se mohou sklouznout taky na přírodní skluzavce.
0: Chůzí bosou nohou po různých přírodních materiálech mají být zprostředkovány zvláštní smyslové věmy. Dobře si to představit, Peťo, ty věmy bosou nohou?
1: Já jsem takhle šla, já si myslím, někde v nějakých lázních to bylo, že jsem šla po šutrech a po šiškách, ty šišky nebyly teda úplně jako příjemný.
0: Každopádně na stezce leží i muzeum železné opony, v letních měsících je na stezce navíc otevřena Bertyho chata s občerstvením.
1: No a kousek od hranic v Rakousku najdete bránu druidů, na tabulích jsou informace, v jakém druidském znamení stromu jste.
0: Tak si užijte krásný výlet na stezku bosou nohou ve Valticích. Radio
2: Krokodýl. Ikonická Vespa, Aprilia a Piaggio. Auto Hemala má váš nový skútr v Pohořelicích a ve Znojmě. Přijďte si pro něj. Více na auto-hemala.cz.
3: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní set 3 pánských triček Mustang se slevou 20% za 688 korun. Allegro Days jen do 19. července.
5: Čau přátelé, tady Piero Caruso. Léto je tady a u Caruso má dovolenou i poplátek za rozvoz. Až do 15. července si objednete svůj oblíbenou pizzu, pastu nebo focaccia s rozvozem zdarma. Žádný poplátek navíc, jenom dobré italské jídlo a škvašin dveřím. Objednete si svůj porce Itálie, rozvoz je teď na nás. Caruso, pasta a pizza. Prova la diferenza, zkuste rozdíl. Teď i s rozvozem zdarma.
6: Konečně budete spát jako na obláčku. Tohle je revoluce v matracích. Technologie vyvinutá pro NASA vás nenechá, tedy opravuji, vás nechá klidně spát. Matrace Tempur. Unikátní materiál, který vás vezme do stavu bez tíže. A speciálně upravené potahy s chladivým efektem. Matrace a polštáře Tempur. Vyzkoušejte exkluzivně v prodejnách pro spánek. Do 13. července se slevou 15%. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
7: Je dobré mít se kam vracet. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: minuty před půl jedenáctou posloucháte Krokodýla, rádio, které pomáhá. A poslechněte si další příběh toho z vás, komu už jsme pomohli. A pokud víte o někom dalším, tak nám napište pomoc@krokodil.cz.
1: Krokodýl, rádio, které pomáhá. Celý rok pomáháme vám, posluchačům. A komu jsme už pomohli?
2: Jmenuji se Mariana Ambrožová, je mi 32 let, jsem z Brna. Ráda bych pomohla paní Aně, které je 22 let. A když byla v 9. měsíci těhotenství, tak se dostala do azylového domu. Bylo to tak, že žila s mužem, který byl závislý na drogách, neměli kde bydlet. Nicméně to těhotenství pro ní bylo velkým impulzem k tomu, aby změnila svůj život. Když se dostala do azylového domu, asi po 2 týdnech přivedla na svět krásného chlapečka. Tady ta žena se snaží tomu dítěti dát co nejvíce mateřské lásky a zajistit mu zázemí a vlastně ve svém životě dělá velké pokroky. Anna má samozřejmě pořád problémy s penězi, řeší co a jak dál a nezbývají jí peníze na různé aktivity s tím dítětem. Ráda by na výlet třeba do zoologické zahrady.
1: Krokodýl se rozhodl, že pomůže a Aně i jejímu synovi zajistil výlet plný zážitků, jaký by si sama nemohla dovolit.
2: Ráda bych Rádiu Krokodýl poděkovala za podporu a pomoc. Paní Anna měla moc velkou radost z výletu.
1: S námi nejste nikdy sami. Krokodýl, rádio, které pomáhá. Chtěli byste pomoct někomu ve vašem okolí? Napište nám jeho příběh na pomoc@krokodil.cz.

0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
1: Prachy do ruky na telefonní lince 603 103 103, kterou jsem právě teď uvolnil. Tak vyzkoušejte své štěstí, dovolejte se jako první a kolik můžete získat?
2: 109 600 korun.
1: Wow, teda parádní
2: částka.
1: Já to
2: počítám poctivě, aby jsme vás nevošidili.
1: 109 700 korun vám můžeme předat právě teď tomu, kdo se dovolal jako první. Halo, tady Martin.
3: Dobrý den, tady Dana.
1: Dobrý den, Dano, odkud voláte?
3: Újezd u Brna.
1: Zdravíme do Újezdu, jak si užíváte dnešní den, máte něco zajímavého v plánu?
3: Teď jsou u žehličky a pak jsou na roční.
2: Tak to je teda výborný vyhlídky, ještě mezi tím budete vařit v oběd, určitě ne.
1: Ani jeden z těch plánů vám nezávidím, tak možná vám budu trošku závidět, když vyhrajete prachy do ruky. Dobře poslouchejte krokodýlí zvuk. Co myslíte, že by to mohlo být?
3: Tak mohla by to být jako přehazovačka na kole, zvuk přehazovačky na kole.
2: Aha. Tak to já neznám.
3: Peťa, já jo.
1: Peťa na kole nejezdí, já taky vím, jak zní přehazovačka na kole a myslím, že by to mohlo být docela podobné. Tak teď chvíle napětí. Vyjde to nebo ne? Tady je odpověď našeho arbitra 109 700 korun.
3: Tak jo.
1: Bohužel.
2: Taky nejezdí na kole.
1: Mrzí nás to, třeba vás napadne něco jiného, zavolejte si příště, částka se zvyšuje. Krásnou neděli naslyšenou.
0: Rádio Krokodýl a hity na psání. Každý víkend dopoledne hrajeme podle vás. Hity na psání. Už dnes po 11. hodině volej studio Krokodýla a my ti okamžitě zahrajeme tvůj oblíbený hit, který uslyší celé Brno a Jižní Morava.
4: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Autopalas Brno. Autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz
5: Tlapnet, váš spolehlivý internetový parťák. Instalace zdarma, skvělá cena a non-stop podpora. Není divu, že je drtivá většina zákazníků s Tlapnetem dlouhodobě spokojená. Internet? Jedině Tlapnet.
6: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jeho české plnotučné mléko litr s apkou za 11,90 a Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7. Skonto nábytek.
8: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
0: Hit za hit.

0: Rádio Krokodýl.
1: Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.
2: J-Lo.

0: Lalala jsme si mohli zaspívat Naughty Boy na rádiu Krokodýl před 11. hodinou a od zpěvu zase k informacím,
1: ano,
0: co je nového.
1: Ano, já zpěvem bych se radši neprezentovala. Zdravotní dozor by na dětských táborech mohli nově dělat i lékárníci. Víc o tom uslyšíte za chvilku.
2: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po 11. hodině uslyšíte to, co si vyberete z krokodýlího největšího hudebního výběru. Budeme hrát hity na vaše přání. Začne to Lady Gaga. Pak už vy, Alinka 603 103 103 k nám do studia.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Zbírá se nám oblačnost i v centru Brna, už máme zataženo, během odpoledne by se mohly objevovat přehánky, zejména v severní a východní polovině jižní Moravy a večer pak srážky budou ustávat a oblačnost bude částečně ubývat. Dnešní odpolední teploty 26 až 29 stupňů.
3: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazénonline.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji hezkou neděli.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Po nehodě v závodu silničních motorek na Masarykově okruhu včera zemřeli dva jezdci. Zbytek víkendového programu pořadatelé zrušili. Podle dostupných informací měl 33-letý cizinec zřejmě technickou závadu na motorce a nebyl ji schopen rozjet. Zezadu do něj narazil 44-letý jezdec, také cizinec. Chystá se rozšíření okruhu profesionálních zdravotníků na letních táborech a dalších akcích pro děti. Nově by dozor mohli dělat třeba i lékárníci nebo dětské sestry. Návrh zítra projedná vláda. Právě na táborech děti utrpí polovinu úrazů ze všech celoročních zájmových aktivit. Počet obětí dvou zemětřesení, která v červnu zasáhla Venezuelu, přesáhl hranici 4000. Informoval o tom předseda venezuelského parlamentu Rodriguez. Podle jeho vyjádření ze včerejšího večera zemřelo nejméně 4333 lidí a dalších 16740 bylo zraněno. Tenistka Linda Nosková porazila ve Wimbledonu v historicky prvním českém grandslamovém finále Krajanku Karolínu Muchovou 6-2, 5-7 a 6-3 a získala premiérový titul z turnajů Velké čtyřky. Nasazená devítka Nosková zvítězila nad turnajovou desítkou Muchovou za 2 hodiny a 27 minut.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Krokodýl pro vás má nejrychlejší dopravní informace, které opravdu využijete. Pozor, dávejte na dopravní nehodu, která se stala u Hradčan. Jsou tam složky integrovaného záchranného systému, probíhají záchranné a vyprošťovací práce, takže se tam zdržíte. Hradčany, vážná dopravní nehoda, tak jeďte opatrně a pokud máte další informace, tak nám zavolejte, my to pošleme dál.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Máme po 11. hodině a do studia Krokodýla dorazil také Peťan, kterého zdravím a bude plnit
1: krásnou
0: vaše hudební přání.
1: Krásnou neděli, čau Martine, jdeme ahoj. Na přání, ahoj, tady volejte Krokodýla.
0: Tady je telefonní linka, na které si můžete vybírat.
2: Rádio Krokodýl, hity na přání, pro celé Brno a Jižní Moravu. Volej právě teď 6.

0: Lady Gaga, Alejandro na Moravu Vysočinu. Hrajeme aj k Hodonínu. A taky na Kaskádu přejeme všem aktérům dnešního třetího klubového turnaje krásné výsledky a pěkná čísla na skorkartě. Tady je golfista Peťan Holík dneska v záskokovém režimu písniček na přání. 5 minut po 11. Hezký den a hezkou neděli úplně všem, nejenom na 103 FM. Kdo dneska začne? Voláte si 603 103 103, jdeme na telefon, halo, dobrý den.
1: Dobrý den, tady Marek.
0: Marku, zdravíme do Die, ahoj, hezkou neděli, jaká je pohodička na Znojemsku v Die, co?
1: Už nám tady v Die postavili peny, tak to je zkrátka pěkný, že můžeme chodit nakupovat.
0: Hezký, no, to ti blahopřeju. Co počasí, máte tam zataženo, prší, neprší, no. U nás se to docela honí, ty černý mraky, vypadá to všelijak.
1: To takový, jako takový vítr, ale jinak je to v pohodě, ale pršet nebude, jo, prostě...
0: Dobře, pršet nebude, co se bude vařit? Co dneska chystáš, co kuchtíš, pochlup se?
1: Dneska udělám řízky se sýrem a tam bude šunka, takže Gordon Blue bude a hranolky.
0: Tak to dobrou chuť tobě, Milušce, případně pejskům, co?
1: No, tenkrát mě pes umřel, už měl 14 let, tak na něho strašně moc myslím.
0: Aha, počkej, takže ty máš... Teď jsi bez pejska, já myslel, že jich máš víc.
1: No, mám ještě čivabu, ale ten pes byl strašně milující a jak člověk. No,
0: rozumím, prostě. rozumím, známe to, taky máme pejska. Takže prosím tě, Marečku, co si dáme pěkného? Zahrát z Die do Die?
1: Mě se strašně líbí to It's on you, it's a bar side.
0: Dobře, a pro koho to bude, řekni?
1: No, strašně moc krásně to bude. Takhle, já udělám pozdrav, dámy a pánové, tady vás srdečně zdraví z obce Die u Znojma, Marek, takže poslouchám vás Radio Krokodil a posílám písničku It's on you, takže bude to pro vás do rádia. Tak děkuji moc.
0: Já taky děkuju, tady máš MC Sar, Real McCoy a přejeme úspěšné vaření a krásnou neděli. Ahoj.

0: Hit za hitem.
1: Radio Krokodýl.
0: Radio Krokodýl a hity na psání.
2: Pěknou neděli, krokodýláci, 11. hodina, za chvíli k tomu 11. minuta naběhne a vy si voláte Studio Krokodýla 603 103 103, vybíráme z našeho archivu, hraje se podle vás. Kdo je další? Tady je Petr, dobrý den.
3: Dobrý den, tady
2: Vložka. Přehrada, Tomáš, zdarec na Prigl, ahoj.
3: Když jsme se bavili o tom počasí, tak tady je zataženo a neprší.
2: Ano.
3: Takže asi počet nebude.
2: U nás ve štatlu přesně, jak říkáš, úplně stejně.
3: Jo.
2: Tome, kolik je lidí u Priglu tady v tomto počasí, co? Jak to tam vypadá?
3: Já jsem doma, takže já nevím.
2: Takže nevím, dobře.
3: Určitě tam ti kloští a holčiny budou, jako jo.
2: Jasně. Však je venku taky skoro 27 stupňů Celzia a to je docela dobrý i na koupání. Jakou chceš z domova zahrát, Tome, písničku, řekni?
3: Dáme Minelli.
2: Dáme Minelli, dobrá, pro koho Minelli?
3: Takže Minelli bude pro moje syny Honzík Davidek, samozřejmě, teď tam je sedí kocourek, takže musím pro něho, tak mi samozřejmě Bramboříka a Zdendu Gerhanza Krkovičkovi a samozřejmě Peťůko, tobě prosím pěkně.
2: Děkuju pěkně.
3: A pro všechny, co obsluhujete rádio Krokodýl, Kokodrýlo a... A to asi stačí, nebo já nevím.
2: Il Radio Cocodrilo, grazie mille, děkujeme pěkně. A ještě pro bráchy do Bibione, OK, tak grazie mille, buongiorno, nádherný den, mě se. A ti dobrá nálada s naším rádiem, čau.

0: Aj, krokodiláci minuli rampampam od Tomáše i pro bráchu na Bibione, kde mají podobně jako my 27 stupňů Celsia, akorát tam mají trošičku jasněji ti taloši.
1: Rádio Krokodýl a hity na psání.
0: Ať je italská nálada, krokodiláci, hlavně k přípravě toho nedělního oběda, ať se vám daří, tak jako Marečkovi to Gordon Blev vždy. Jdeme na telefon, 11:15, kdo tam, dobrý den.
2: Ahoj Peťulko, Míra, Zižďáru.
0: Ahoj Dožďáru, čau Míro, Vysočino, čau. Pěknou neděli tobě, Peťulce, kočička.
2: Tobě taky.
0: Děkuju. Jak se máte? Jaký máte počasí?
2: Ale máme tady zataženo 21 stupňů a akorát mě to štve, že musím zase stojit týden do práce.
0: No jo, no takhle to tak je prostě. Do práce musíme,
2: měl,
0: že jo.
2: Měl jsem mít zítra volno aspoň jeden den, ale musím zítra do práce. No.
0: Miro, tak se na to povznes to volno, budeš mít po práci, jo? Počasí s deštěm, myslíš, že přijde nějaký deštík? Dneska to jako místama má být i o dešti.
2: No ale dočkáte se vy. Co mě ukazuje radar, tak ve 3 hodiny by měl tady trošku sprchnout. Máme tady jednu kapku, ale jako víš jak, ale Žďár je zapeklitej.
0: Jasně.
2: Když mají přijít bouřky, nepřijdou, chodí to okolo, když má přijít dešť, tak tady je mrholení, dešť pořád nepřijde, takže
0: jako
2: nevím.
0: Ano. Teď prší někde u Kroměříže, vypadá to, že trošičku i u Valašských Klobouků. No a jestli to sem dojde, tak prostě uvidíme. Jako trošičku to sem směřuje. Miri, co si dáme zahrát, řekni.
2: Ale dneska bych si dal takový letní počasí. Když jsou prázdniny, tak ať to vypadá jako trošku letně, že jo?
0: Dobře, tak dáme nějakou letní třeba od Rybičky 48, ne? Že to máme v péči.
2: Jo, že to mám, no.
0: Víš, jak to je. No, tak právě, takže Rybičky 48 pro koho?
2: Tak bude to pro tebe, pro tvojí celou rodinu.
0: Děkuju.
2: Pro Jirku Míra, pro Vovadla Milany, děkuju Milanovi, že nás minule pozdravoval, že nám nechal zahrát, Vítářovi, no a prostě jako bude to i pro Kometu, pro Ivanku, pro Alex, no a všichni, co mě znají, že jo.
0: Ano, samozřejmě pro všechny dobré krokodýly, zdravíme i Hodonín, Alex, ano, a Výtaháře, dvojku Milánka do Bastru, ať má dobrou náladu a hlavně energii. Mildo, myslíme na tebe, jsme s tebou, tady je léto. Hezký den, tak letní nedělní, ahoj.
2: Krásně, ahoj.

0: Kdo má krokodila, není sám. 11 hodin 21 minuta, rybičky 48, krokodiláci, zdravíme i kometáci a v 11.21 stále máte možnost volat, objednávat a radost dělat s krokodýlem v písničkách na přání hezkou neděli.
1: Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou jižní Moravu. Tohle léto vyhlížej v ulicích naši krokohlídku.
2: Fincrisp od Ratio. Křupavé žitné plátky s chutí kvásku, které si vychutnáte ke snídani i svačině. A teď také novinka Fincrisp Snacks. Pečené, nesmažené snacky s vysokým obsahem vlákniny v příchutích cheddar a zakysaná smetana s cibulkou. Fincrisp přináší na český trh firma Ratio. Koupíte v dobrých obchodech a na ratio.cz.
3: Zákon jsem neporušil, přesto strávím léto v chládku. Uteč i ty před dotěrnými třicítkami. Přijď na prohlídku do bunkru Přáslavice u Olomouce, kde máme příjemných 18 stupňů. Vstupenky najdeš na bunkrpraslavice.cz. Zažij léto v chládku.
1: Dobrou chuť Brno a celá jižní Moravo. Krokodil.
0: 11 hodin 22 minuty, možná už obědváte krokodiláci, tak si opravdu nechte chutnat.
4: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie, to jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde si vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
1: Rádio Krokodýl. Petr Holík.
5: Bylo nebylo, v krajišti Bystroušky jedno minigolfové hřiště. A na tom hřišti si našel zábavu každý, kdo tam přišel. Čeká tu na vás 14 drah propojených pohádkovým příběhem o lišce Bystroušce od Rudolfa Kysnolítka. Přijďte si zahrát minigolf. Minigolf Liška Bílovicích nad Cvitavou. Pohádka, kterou si zahrajete. minigolf.luzanky.cz.
6: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
7: Konečně budete spát jako na obláčku. Tohle je revoluce v matracích. Technologie vyvinutá pro NASA vás nenechá, tedy opravuji, vás nechá klidně spát. Matrace Tempur. Unikátní materiál, který vás vezme do stavu bez tíže. A speciálně upravené potahy s chladivým efektem. Matrace a polštáře Tempur. Vyzkoušejte exkluzivně v prodejnách pro spánek. Do 13. července se slevou 15%. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
1: Je dobré mít se kam vracet. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále se

0: Jde na přání Rádia Krokodýl. 11. hodina, 26. minuta právě teď a vy si voláte, kdo zahrát dáte nebo chcete dát zahrát 603 103 103, jdeme na telefon opět. Kdo pak je tam? Haló, tady je Petr, dobrý den.
1: A dobrý den, Petře, je tady Jirka, Kutná Hora, Hrušovany.
0: A náš profi kuchtík, Hrušovany, teďka doma se Šírko, ahoj.
1: Ne, jako na té Kuté hory, kde jsme tady na víkendu a odezda Bálýho Ježíška na Praze, babičce.
0: Ne, hory, dobře, tak to, ať je dobrá cesta, jste aspoň v půlce, nebo ještě ne?
1: Ne, jsme teprve v tom, v Golčovém Měnikově, takže jsme vyrazili asi před 20 minutama.
0: Dobrou cestu, hezký dojezd a dobré počasí, po cestě pravděpodobně zatím neprší, tam máte podle rada asi sucho, viď?
1: Jo, zatím jo, no.
0: Takže, jestli řídíš ty, tak to bude asi cesta na pohodu, že jo? Co bys rád zahrál? Řekni, Jiříčku, dneska je důležitý den, jestli se nepletu pro vaši rodinu, takže?
1: Včera,
0: jasně, no. Takže?
1: Jak bych zahrát asi skvory, jdu starých vím.
0: Dobře, protože?
1: A protože včera mamka měla 26, takže bych chtěl opřát všechno nejlepší. Jo, děkujeme za všechno, že ho miluju.
0: Aničko, všechno nejlepší i ode mě z Krokodýla, ano, a manželce a tobě k výročí svatby, ano. Jiříčku, tak. Lásku, porozumění, stále trpělivost, když je potřeba, tak i odpouštění, aby přišlo, ať se máte s těma chlapečkama, s tím Alexíčkem a Jiříčkem stále krásně, ne?
1: Přesně tak. A že manželce za všechno moc děkuju, že je úžasná, že měli tu toho dne, kdy jsem si vzal, že hrozně moc miluju.
0: To je dobře, ať tě to drží až do smrti smrťoucí, ať se stále krásně máte, ať si to spolu užíváte. Protože nad to prostě není, když máte k sobě lásku a pochopení. Hezký den, Jiříku. Škvoři letí, děkujeme. Síla starých vín a hezkou oslavu výročí a šťastnou cestu domů do Rejhradu a do Hrušovana.
1: Děkujeme moc, Petřičku.
0: A všechno nejaličko do Rejhradu. Měj se taky krásný, tak, díky. Ahoj.
1: Děkuju moc, čau.

0: Tak za Golču Fieníkov na cestu směr Rajhrad Kutná Hora, respektive trasa Kutná Hora Hrušovany u Brna do Rajhradu k narozeninám škvoři síla starých vín. Jdeme na telefon opět 603 103 103. Kdo je tam krokodýláci? Půl dvanáctá, jedna minuta. Haló?
1: Tady je Slavková.
0: A sakra čermáci, Slavkováci, no pěknou neděli. Čau Vildo, ahoj Jaruško. Děcka, jak se máte? Vaříte, nevaříte, už jste navařili? Jak užíváte neděli?
1: Vyhlížíme tady dýšť, kdy začne pršet konečně.
0: No a myslíš, že to přijde?
1: Zatím nic teda, no. Zatím je akorát černo a prdlajs, no.
0: Prdlajs, tak já si schválně taky otevřu ten svůj chytrej počasí XL application a vypadá to, že, jak to říkal Mira, až kolem 15. hodiny tady u nás v Brně možná občasné přehánky. A pak pět, ale je to tak jako na 35-50%, že by z toho byla nějaká vydatnější závlaha, to asi úplně nehrozí. Takže budeme se modliti, tak i u Blatných se vždycky modlí, aby zapršelo. Paní Blatnou srdečně zdravím, taky hezkou neděli. A děcka, co si dáme hezkýho zahrát? Komu při neděli?
1: Letní ráno.
0: Dobře, hezký nápad. Ano, letní ráno je hezký nápad, Jaruško. Souhlasím, souhlasím. Holky, co nevidět, Silvestr v šohle brněnského Bobby centra, těšíme se na ně a komu je pošleme, tyhle ty naše holky, co?
1: Bude to pro nás, bude to pro tebe,
0: děkuju.
1: Pro Alek, pro Pavlíka, pro oba dva Milany, pro Ryšu tady do Slavkova, pro pan Andělu, to jsem říkala.
0: Ano.
1: Dále pro Bajkeros Zdeňka.
0: Ano, Bajkeros Zdeňka, doufám, že se tak ještě dneska dovolá Bajkeros Zdeněk. Jinak někteří mají ponoční, jako třeba Alex, tak ať je pohodička, v kuchyni u kafička a krásnou neděli, tady je super písnička. Mějte se hezky, děkujeme Slavkováci, ahoj.
1: Ahoj.

0: krásně se naladím, u krokodýla se usadím, tak nějak to tam ty holky zpívaly, moc dobrá volba. Děkujeme Vildovi, Jarušce, Poslavkovu, čas 11.36, další prostor, vzít telefon, kdo se chcete dovolat, pojďte, 600 300 303. Kdo pak je další, halo, hezkou neděli, dobrý den, kdo je tam?
1: Čau, Petulko, krásně hraješ.
0: No není možný, to je Hodonín osobně, Poslavku, hezký, ano. Zdravíme, Alex, čau. Jak se máš ty? Hodonín osobně, no, jak se máš ty, kde seš? Seš v té kuchyni u kafíčka?
1: Ano, jsem v kuchyni u kafíčka.
0: A vládne tam pohodička, no, co jsi zjistila?
1: Máš třeba výjimečně v tuhle dobu vysílání, tak mi to prostě nedalo. Tak i když mám po druhé noční a to si nedávám kafe, tak mě to nakoplo a prostě mám kafe v kuchyni.
0: Hezký, tak tě rádi slyšíme. Rádi tě slyšíme. No, gratuluju. A možná to nebylo ani na 65. pokus, co dneska?
1: No, tak možná 20.
0: Jo, tak to je dobrý, to je dobrý. Co si chceš dát zahrát, Alex? Řekni, povídej.
1: Když mi pustíš Ain't It Funny, Jennifer Lopez.
0: Jo, to je dobrá písnička, to se bude hodit hlavně vám, co vaříte teďka ještě s krokodýlem, že jo?
1: No, no. Tak určitě. Co, jako fakt je pěkná. A teď jsem slyšela, Vildu a Jaruš.
0: Ano, ano.
1: Přidáme.
0: To jsou naši věrní slavkováčci.
1: Vildo, Jaruško, slyšíte, oplácím, pozdravuju, přeji vám krásnou neděli do Slavkova. A mluvila jsem s Ivkou a Ivka z pěší zóny řekla, jestli se dovoláš, nechaj nám něco pěkného zahrát. Tak doufám, že i Ivušce se bude Jennifer Lopez líbit.
0: Máváme Ivušce na pěší zónu samozřejmě taky. Zdravíme i Jarouška, zdravíme do Prušánek, zdravíme i na Štefánikovu. Honzika, i když on asi už odjete na dovolenou, takže každopádně všem, co máte už dovolenou, tak ať si krásně užíváte, dobře se máte. Jennifer Lopez připravená, takže můžeme pouštět? Ali?
1: No, můžeme pouštět, ale Petruko, pro tebe, protože ty jsi prostě fantastický a ty to moc dobře víš.
0: Já ti moc děkuju, to mě těší. To mě těší. Dnešní příjemný nedělní záskok mi též dělá radost, jsem rád, že slyším ty naše správné, milé, zlaté krokodýly a posíláme ke kafíčku.
1: Tak oni tě okamžitě všichni vycítí, to víš, jo?
0: Posíláme ke kafíčku, super písničku a pohodičku.
1: Tvoji lidi teď ti táhnou za tebou,
0: ano.
1: Jsi kde jsi.
0: Jsem rád.
1: Tvoji lidi jsou tady pro tebe a vždycky budou.
0: A cením si toho, zlatá si, mě se moc krásně. Papa Ali, hezký den, hezkou neděli. Ahoj.
1: Čau.

0: 95.4 FM, hrajeme každý den tam, co jste s Hodonínem dobře připojení s Krokodýlem. Děkujeme Alex, ain't funny, a máme ještě necelých 20 minut Krokodýláci, abyste si taky objednali nějakou svoji oblíbenou. 603, 103, 103, tady je Petr, stále nedělní písničky na přání Rádia Krokodýl pro vás.
1: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
2: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
3: Skonto nábytek.
4: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
5: Troufnete si na nejpálivější večer v Brně? Už ve čtvrtek 16. července od 17 hodin vypukne v pivnici u Čápa na Obilňáku třetí ročník Chili Challenge. Přijďte si užít spicy nabídku, fandit odvážným soutěžícím, nebo se sami přihlaste a ukažte, že máte pro strach uděláno. Více informací a registraci najdete na www.pivnice-ucapa.cz.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
7: Radio Krokodýl. Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem. Rádio Krokodýl a hity na přání.
0: Hit za hitem, mnoho z nich je podle vás na přání a objednání. 603, 103, 103, někdo se nám tam dovolává. Tady je Petr, dobrý den.
8: Ahoj, tady Pepa.
0: Pepo, čau, odkud?
8: Dobroní, to je u Jihlavy.
0: Zdravíme k Jihlavě, Pepo, jak se tam máte? Už máte oběd nachystanej, co bude u vás dobrýho?
8: Já budem grilovat.
0: Grilovat, hezky.
8: Grilovaný masičko na oběd s hranolkama.
0: Pěkně, krkovička, nějaká kukuřička, co,
8: no, jasně,
0: Pepi?
8: Jasně.
0: To by bylo super. Pepi, co bys chtěl zahrát, řekni.
8: Máme tam Olgu Lounovou s singlem X Láskavou jste?
0: Máme, jasný. No, pro koho?
8: Pro mě, pro tebe, prostě pro všechny, kdo poslouchal jak Krokodýla.
0: Děkuji.
8: A pro moji mamku taky.
0: Děkuji. Mamka se jmenuje, Pepi?
8: Mirka.
0: Mirečko, zdravíme tě, lásku, v Houšce posíláme, krásný den ti přejeme a ať se dobře máme všichni, nejenom u Jihlavy. Papa, ahoj.
8: Ahoj.

0: Radio Krokodýl.
1: Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem. Radio Krokodýl a hity na přání.
2: Na přání s Krokodýlem, čas 11.49, za pár vteřin přesně. Někdo nám zase se proboxoval na linku 600 300 303. Tady je Petr, halo, kde je tam? Dobrý den.
3: Dobrý den, pane Holík, Eva z Moravské Bránice.
2: Ano, Moravské Bránice, hned poznávám po hlase, Evičko. Dobrý den, jak se máte? Co, Evi?
3: Pořád stejně,
2: takže dobře.
3: Pořád stejně dobře.
2: Rádi slyšíme, že se máte dobře. Evi, co si chcete dát zahrát a pro koho, řekněte.
3: Já party disco na Šín a písnička se jmenuje Dopamin.
2: To tady asi nemám dopamin, Evi. Purple Disco Machine, dopamin, dobře, vnučce k svátku, to znamená, že ona je Olinka?
3: Karolinka,
2: jo.
3: Úterý, no a to já budu mimo dostat rádi a tak se hráme.
2: Výborně, já jsem si právě říkal, že by byla Bořek, to asi je blbost, že jo, takže Karolinka v úterý, dobrý, to sedí. Ale i Bořky zdravíme, k svátku Bořkům přejeme a tady je ten dopamin. Evičko, mějte se moc hezky, Moravské Bránice, pěknou neděli, mějte se krásně, velice Moravské Bránice, papa, naschle, ahoj.
3: Zase, díky, ahoj.

0: Tak Karolince, rodince do Moravských Bránic od Evičky, do Pamin z Krokodýla na přání.
1: Rádio Krokodýl a hity na přání.
0: Všem Karolínám i Bořkům krásný den, Bořkům krásný sváteční den a jdeme na telefon, asi už naposled. Halo, dobrý den, ahoj.
2: A Honza, zdravím.
0: Honzo, zdravíčko, odkud?
2: No teď zrovna jedu Slavkovem.
0: Dobře, a budeme chtít zahrát Honzo co od Slavkova teda?
2: No, zkusil bych, Sofia se to jmenuje.
0: Alvaro Soler, Sofia, může.
2: Alvaro
0: to Soler. To je dobrý, to je dobrá volba, no. Honzi, komu to pošlem, Sofiu?
2: A poslal bych to, jemu synovi bych to poslal, protože ten se mnou tady plní úkol a objíždí jistý prodejný, aby jsme sehnali láhev Barcelona, která se dceři rozbila.
0: Aha, dobrá.
2: Zatím se nám to úplně nedaří, takže to budeme muset asi sehnat někde jinde.
0: Tak větší úspěch, taťko, přeju, ať se vám zadaří sehnat láhev Barcelona a ať se ta další, co seženete, hlavně už nikdy nerozbije, jo? Mějte se moc krásně, pěknou neděli, kluci, a šťastnou cestu, naschledanou, ahoj.
2: Taky, díky, ahoj.

0: Krokodýláci na přání Sofia Alvaro Soler od Honzy pro syna, taky pro dcerku, ale současně od Erika, který píše SMSku. Jirko, tady je Erik, tady sice Peťan, ale to nevadí. Můžu poprosit písničku mojí naší mamince do nebíčka. Minulý týden zemřela nedožitých 73 roků. Měla slavit narozeniny včera. Maminko, všechno nejlepší k tvým včerejším narozeninám. Erik.
1: Rádio Krokodýl a hity na psání.
0: A jen 2 minuty do 12. do pravého poledne, tak to stihnem akorát tak to, co by rád Michael Bikeros z Líšně, kometáckou hymnu. Pro tebe, pro naše, pozdravuji tě, pro všechny posluchače, posluchačky, pro moje rodiče a pro Moničku, díky, Líšeň, zdraví všechny.

0: Krokodýl. Sledujeme živě dění v Brně a na jižní Moravě. Už za malou chvíli zprávy Rádia Krokodýl. Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
1: Pravé poledne odbylo krokodýláci, tady je Petr, tady je taky Petra, zprávy budou o čem?
2: Přeji hezký den, hledači kovů našli v přehradě nevybuchlou munici a přinesli ji na pláž, i o tom za chvilku.
1: Tak to je opravdu parádní nález. Doufám, že najdete něco lepšího, třeba svoje životní štěstí, krokodýláci. Fun Factory Celebration bude výborná muzika v téhle hodině, ačkoliv už to nebude na přání. Krom Fun Factory dáme Huntrix Golden. Bude divoký Bill. Taky budou strážní anděle od Robbieho Williamse, tak je pošleme Peťovi Bendemu, protože to je jeho písnička v Superstar 2005, kde jsem se s ním potkal. A pošleme to i do Meziříčí Pavlovi Janštovi. Bude Dr. Alban, It's My Life.
0: Rádio Krokodýl. Počasí.
1: Je to takové zatažené, ale bude to asi pohodové, krokodýláci. Možná nějaká lehká přeháňka odpoledne 15. nebo 17. hodina. Každopádně zatím zataženo. Při neděli popolední teploty 26-27 tady u nás. Na Brněnsku, na Moravě 21 ve Žďáře na Vysočině a bude to oblačné až zatažené s maximem odpoledne 26-27 stupňů.
3: Prima náladu za každého počasí vám přeje Bazén online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
0: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
2: Přeji hezkou neděli.
0: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
2: Zřejmě nevybuchlou munici našli včera odpoledne amatérští hledači kovů pod hladinou brněnské přehrady na Sokolském koupališti. Předmět z vody vyzdvihli a přinesli na zaplněnou pláž. Poté zavolali policisty a pyrotechnik munici na místě odpálil. Podobný případ se stal před rokem, kdy při koupání našlo nevybuchlý granát dítě. Tehdy policisté museli vyklidit část pláže Kozí horka. Za uplynulý rok si v Česku změnilo pohlaví v dokladech téměř 1400 lidí. To je podle dat ministerstva vnitra více než za předchozích 9 let dohromady. Počet výrazně vzrostl po 1. červenci 25, kdy pro úřední změnu pohlaví přestala být podmínkou kastrace nebo hormonální léčba. Nově stačí jen potvrzení sexuologa. Na internetu se objevily vtipné záběry čínského humanoidního robota, jak klečí na ulici a se sepjatými dlaněmi žádá kolemjdoucí o almužnu na pokrytí účtů za dobíjení elektrické energie. Roboti se rychle stávají čím dál rozšířenější součástí čínské společnosti, když jsou stále více nasazováni například v komunitních službách, pohostinství, maloobchodě nebo v zábavním sektoru. Často dokonce suplují i zvířecí mazlíčky. Mezinárodní federace FIFA nabízí trávník z MetLife Stadium v New Jersey, kde 19. července šampionát vyvrcholí. Prodávat se bude ve 4 kategoriích. Nejlevnější výjde na 9,5 tisíce korun, nejdražší na 63,5 tisíce korun. Očekává se, že prodejem si FIFA vydělá téměř 234 milionů korun. Trávník se bude distribuovat po finále a k dispozici bude pouze v Americe a v Evropě.
0: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
1: Krokodýl zdraví na silnice, provoz je mírný, plynulý, pohodový, ale pozor, na silnici 152 u Modřic na Brně venkově je tam nehoda se silným provozem, dvě havarovaná osobní auta, probíhají záchranné vyprošťovací práce, mimochodem tam došlo i k požáru vozidla, takže kompletní integrovaný záchranný systém je na místě. Krokodýláci na 152 u Modřic, prosím vás, opatrně, šťastnou cestu.
0: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Dobré poledne, dobrou chuť, pokud právě obědváte, říkal kdysi můj ředitel na Nově pravidelně každou sobotu. Takže zdravíme i pana Železného a vám, co teď třeba jste v autě, nemůžete obědvat, tak šťastnou cestu třeba Monice ke Karlštejnu přeje táta Zdeněk a taky Evičce a Jirkovi, co jedou z Kutné hory, Krajhradu a k Hrušovanům. Krokodýláci, tady máte Don't Be So Shy.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Potkají se dvě kamarádky a ta jedna se ptá druhé. Hele, jak je možné, že ti ten tvůj dává tolik peněz, když říkáš, že je lakomej? No to je jednoduchý. Pokaždý, když se spolu pohádáme, tak mu vyhrožuju, že se odstěhuju k mamince. No ale kde bereš ty peníze? On mi dává vždycky peníze na vlak.

0: Justin Bieber, Kid Laroi právě teď. Stay Marcelovi na Rivec, ať i na Rivecu máte pohodku při neděli s Krokodýlem. Jdem cestovat.
1: Krokodýl cestovatel.
0: Na Krokodýlu pokračuje víkend speciál. Máme pro vás tipy na procházky a tento je slunečný, protože to je rozhledna slunečná. Kdo milujete rozhledny, tak jste tady správně. Na krásné výhledy vás zvu právě na slunečnou u Velkých Pavlovic, kde ji najdete. Nachází se na vinařské trati nad zahrady nedaleko Velkých Pavlovic, a to v nadmořské výšce 225 metrů nad mořem. Z rozhledny se otevírají panoramatické výhledy na Pálavu, na Ledinicko-Valtický areál a okolní vinařské obce s přilehlými vinohrady. Za dobré viditelnosti je prý možné dohlédnout až do Vídně a na vrcholky Alp. Na západní straně jsou Velké Pavlovice, za nimi spatříte odlesky monumentálních mušovských lagun. Rozhledna je součástí turistického areálu s dalšími dvěma stavbami stylizovanými do podoby typických jihomoravských vinných sklípků. Rozhledna má svým tvarem připomínat samotný keř vinné révy, měří 18,6 metru a na vyhlídkový ochoz ve výšce 15 metrů vystoupáte po 75 schodech. Tak směr slunečná, Velké Pavlovice, zdravíme s Krokodýlem velice.
1: Krokodýl cestovatel.
0: 12 hodin 23 minuty a připraveni jsou andělé nejenom do Velkého Meziříčí pro Pavla Janštu. Pěknou neděli všem, nejen s anděli.
1: Rádio Krokodýl, Petr Holík. Ikonická Vespa, Aprilia a Piaggio. Auto Hemala má váš nový skútr v Pohořelicích a ve Znojmě. Přijďte si pro něj, více na auto-hemala.cz.
2: Tlapnet, váš spolehlivý internetový parťák. Instalace zdarma, skvělá cena a non-stop podpora. Není divu, že je drtivá většina zákazníků s Tlapnetem dlouhodobě spokojená. Internet, jedině Tlapnet.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90 a Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
4: Konečně budete spát jako na obláčku. Tohle je revoluce v matracích. Technologie vyvinutá pro NASA vás nenechá, tedy opravuji, vás nechá klidně spát. Matrace Tempur. Unikátní materiál, který vás vezme do stavu bez tíže. A speciálně upravené potahy s chladivým efektem. Matrace a polštáře Tempur. Vyzkoušejte exkluzivně v prodejnách pro spánek. Do 13. července se slevou 15%. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
1: Je dobré mít se komu svěřit. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Krokodýlem z Kelly Clarkson po půl jedné při neděli, silnější, pohodovější, hlavně najedenější a proto máte více síly energie. Tady je Krokodýl, rádio, které pomáhá. Komu jsme zase pomohli? Schválně.
1: Krokodýl, rádio, které pomáhá. Celý rok pomáháme vám posluchačům. A komu jsme už pomohli?
2: Jmenuji se Aneta Pruklová, je mi 34 let, pracuji jako zdravotní sestra a chtěla bych pomoci jedné naší pacientce z Bosonoch, paní Šiprové, která se úplně sama, jakožto matka samoživitelka, stará o svého bratra, který je v plném invalidním důchodu, potřebuje nepřetržitou 24-hodinovou pomoc a taktéž se zároveň stará v jedné domácnosti o svou starou maminku, která je plně odkázaná na její péči a je po dvou srdečních infarktech. Paní Šiprová je na veškerou péči o maminku a bratra úplně sama. A právě z tohoto důvodu jsem požádala o pomoc moje oblíbené rádio Krokodýl.
1: Krokodýl se rozhodl, že pomůže a paní Šiprová si zajde odpočinout do wellness a taky na dobrou večeři.
2: Když jsem to paní Šiprové řekla, měla šílenou radost, nemohla tomu nejdřív uvěřit a strašně moc vám děkuji a já taky.
1: S námi nejste nikdy sami. Krokodýl, rádio, které pomáhá. Chtěli byste pomoct někomu ve vašem okolí? Napište nám jeho příběh na pomoc@krokodil.cz.

0: Krokodýláci stále hity Maroon 5, Girls Like You. A srdečný pozdrav, zvláště v tomto prázdninovém klidovém režimu do škol, kde se v tom klasickém školním roce daří zvyšovat tlak na koncentraci žáků na učivo i komunikaci mezi sebou, to znamená omezování mobilních telefonů. Tak kde pak se nám to daří? Fandíme s krokodýlem.
1: Krokodýl tleská školám, které dětem omezují používání mobilních telefonů v době výuky.
2: Já se jmenuji Milena Emerová a jsem ředitelkou základní a mateřské školy v Moutnicích. V naší škole mobilní telefony nepoužíváme, pouze pokud to vyžadují nějaké výukové účely. Děti telefony odevzdávají, nechávají si je na třídě a v případě potřeby si je mohou samozřejmě vždycky vzít. My chodíme o přestávkách ven, trávíme velkou přestávku reku na hřišti.
1: Za naše děti děkuje Rádio Krokodýl. Rádio Krokodýl.
3: Stárko, pojď si zatancovat pod zelené.
4: A tož si ty hloupý v takém horku. Od tej doby, co máme doma klimačku od tej firmy Klimastyle, tak to už já nikam nechodím. Však doveď chasu k nám, koláčka jim dám.
3: Říkáš klimatizací? A od kehože je?
4: No přece od Klimastylu z Hodonína.
5: Klimastyle SRO, tradiční zavedená firma v oboru klimatizace a tepelná čerpadla světových značek za nejlepší ceny od návrhu až po realizace. Najdete na ulici Komenského 1 v Hodoníně. Přijďte k nám nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
6: Nechte se unést na hřbetech bájných stvoření v Gala Show Kůň pátý element. Zažijte toto léto show plnou akce, ohňových efektů, akrobacie a nádherných koní. Vstupenky získáte na ticketportal.cz. V ceně vstupenky získáte také celodenní program ve westernovém městečku Boskovice. Kůň pátý element. Ve vybraných termínech až do konce prázdnin v Boskovicích.
7: Čau přátelé, tady Piero Caruso. Léto je tady a u Caruso má dovolenou i poplátek za rozvoz. Až do 15. července si objednete svůj oblíbenou pizzu, pastu nebo focacciu s rozvozem zdarma. Žádný poplátek navíc, jenom dobré italské jídlo a škvašin dveřím. Objednete si svůj porce Itálie, rozvoz je teď na nás. Caruso, pasta je pizza. Prova la diferenza, zkuste rozdíl. Teď i s rozvozem zdarma.
1: Je dobré mít se na koho spolehnout. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Krokodiláci, Ain't Your Mama, Jenny Lopez, minuta do hodiny 13. Krásné popoledne všem s krokodýlem a pokud se dáte teprve teď k obědu, tak si ho krásně užijte, nechte si chutnat.
1: Radio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: A někteří nás posloucháte právě teď v práci, takže na všechny čerpací stanice a hlavně tam, co jsou Lužice, kousek od Hodonína. Zdravíme Martu Sesilovou, holky, dneska máte spolu službu, tak pěknou neděli. V práci vám přeje kolegyňka Alex. Do Lužic u Hodonína Alexia připravená Ulalala pro Martu, pro Silvu. Dáme nějaký plameny Davida Getu se CEO, což se bude líbit zase už Žďáru na Vysočině, Péti Mírovi a bude Krištof.

0: A mám pro vás i Ender's Day. Verona připravená taky do Černovic pro Martina, který slavil narozeniny. To je takový náš červencový borec. Takže Martine, doufám, že budeš mít hezkou neděli s písničkou od tvé oblíbené kapely.
1: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Oblačná až lehce zatažená neděle s teplotami, které se pohybují od nějakých 21 ve Žďáře až po 27 stupňů tady u nás na Moravě. To jsou taky odpolední maxima. Přejeme pěkné odpoledne s naším rádiem.
2: Prima náladu za každého počasí vám přeje Bazén Online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na Bazén Online.cz.
1: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
3: Přeji hezký den.
1: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
3: Lávka pro pěší a cyklisty, která přivádí přes řeku Svratku návštěvníky přímo k dopravnímu hřišti na Riviéře, ale také na oblíbené koupaliště, je ve špatném technickém stavu. Magistrát proto chystá v mírně odsunuté poloze proti proudu řeky stavbu nové. Bude širší, aby po ní mohli pohodlně projet cyklisté. Na té současné by podle pokynů na obou stranách správně měli z kola se sednout. Ministr školství Robert Plaga plánuje prodloužit povinné předškolní vzdělávání z jednoho na dva roky. Namísto v 5 letech by se tak děti začaly vzdělávat už o rok dříve. Plaga si od toho slibuje lepší podporu a přípravu dětí ještě před nástupem do základní školy. Spojené státy v noci na dnešek opět zaútočily na Irán. Americké síly zasáhly přesnou municí přibližně 140 iránských vojenských cílů. Další vlnu útoků proti Iránu oznámili Američané po útoku na loď plavící se Hormuzským průlivem. Iránské revoluční gardy dnes oznámili uzavření průlivu až do odvolání. Fotbalisté Argentiny v posledním čtvrtfinále mistrovství světa v Americe udolali Švýcarsko 3-1 po prodloužení a dál mohou snít o obhajobě zlata. Argentina neprohrála ani 8. vzájemný duel a neporazitelnost na světových šampionátech protáhla na 12 zápasů.
1: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Pohodový den i za volantem s krokodýlem. Zdravíme na silnice, dávejte pozor, 186. kilometr dálnice D1, poruchané vozidlo, překážka, takže průjezdce zvýšenou opatrností. Dávejte na to pozor a stále Modřice, 152. silnice. Máme tam silný provoz, dvě havarovaná vozidla, byl tam nějaký požár. Probíhaly záchranné vyprošťovací práce, integrované složky záchranného systému stále všechny na místě, takže tady prosím stále ještě opatrně. Pravděpodobně to ještě pár minut bude trvat, než bude toto celé dořešeno. Máte nějakou vy informaci ze silnic, volejte linku řidičů. Šťastnou cestu.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Krásnou neděli všem s Krokodýlem, hrajeme na Moravu Vysočinu, do Lužic a i k Hodonínu a do Lužic, jak jsme říkali, pro Martu, pro Silvu od Alex i pro Alex do kuchyně, ke kafičku na pohodičku, nejenom Ulalala, ale taky Krištof na viděnou. Dobré odpoledne.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Žena vejde do velkého obchodu se sportovním zbožím a chce brokovnici. Je to pro mého muže. Aha, a řekl vám, jakou máte vzít ráži? Ptá se prodavač. Děláte si legraci? On ani neví, že ho chci zastřelit.

0: Tady je Krokodýl Alexia. Ulalala, každé z vás, která právě čerpala, třeba na čerpačce v Lužicách, kam jsme tohle hráli. Alexia.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
0: Tak a držíme se zlatíček. Dneska školička lesná. Je čas, kdy se v neděli odpoledne dávají příplatky za to, že jste v práci třeba zrovna v Lužicích na té čerpací stanici. A my se ptáme, kdo vydělává nejvíc peněz, zlatíčka.
2: Třeba když si chce prezident něco koupit, tak za to vydělává nejvíc peněz, aby si to mohl koupit.
3: Moje teta, protože ta je úplně bohatá, že mě musí dát skoro každý den, když přijde to peněz.
4: Úřejmě můj taťka, protože taťka, když jsou prázdní, tak on vůbec není doma, on je celý den prostě, a i když jsou prázdný, tak je pořád v práci.
5: Nějaký ministerstvo nebo prezident.
6: Můj taťka a moje mamka a můj taťka vydělává peníze jako plynář a moje mamka jako kuchařka.
0: Plynář, kuchařka, zelinář, jak to máte, tak to máte, krokodýly, ať tam ty peníze tečou. A jste spokojený, hlavně ty vaše dětičky, chlapečci a holčičky. A jestli máte taky nedělní odpolední službu jako krokodýl, tak ať z toho máte co největší užitek, že jo? A zlatíčkům krásné odpoledne s rodinkama.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek.
0: A někteří prej dneska máte pánskou jízdu, tatínci se synáčkama, tak to vám přeju dvakrát. 13 hodin 23 minuty, za chvíli Sean Baker z Krokodýla, hey, hi, hello.
7: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie, to jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde se vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
1: Rádio Krokodýl. Petr Holík. Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou Jižní Moravu. Tohle léto vyhlížej v ulicích naši krokohlídku.
8: Fincrisp od Ratio. Křupavé žitné plátky s chutí kvásku, které si vychutnáte ke snídani i svačině. A teď také novinka Fincrisp Snacks. Pečené, nesmažené snacky s vysokým obsahem vlákniny, v příchutích čedar a zakysaná smetana s cibulkou. Fincrisp přináší na český trh firma Ratio. Koupíte v dobrých obchodech a na ratio.cz.
9: Zákon jsem neporušil, přesto strávím léto v chládku. Uteč i ty před dotěrnými třicítkami. Přijď na prohlídku do bunkru Přáslavice u Olomouce, kde máme příjemných 18 stupňů. Vstupenky najdeš na bunkrpraslavice.cz. Zažij léto v chládku.
1: Rádio Krokodýl.
10: Ikonická Vespa, Aprilia a Piaggio. Auto Hemala má váš nový skútr v Pohořelicích a ve Znojmě. Přijďte si pro něj. Více na auto-hemala.cz.
11: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
12: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
13: Konečně budete spát jako na obláčku. Tohle je revoluce v matracích. Technologie vyvinutá pro NASA vás nenechá, tedy opravuji, vás nechá klidně spát. Matrace Tempur. Unikátní materiál, který vás vezme do stavu bez tíže. A speciálně upravené potahy s chladivým efektem. Matrace a polštáře Tempur. Vyzkoušejte exkluzivně v prodejnách Prospánek. Do 13. července se slevou 15%. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.

0: Krokodýlí planety, krásné nedělní odpoledne. Půl druhá, 3,5 minuty, All Stars Band a opět jdeme do škol, kde se nám daří omezit mobilní telefony pro dobro žáků a soustředění.
1: Krokodýl tleská školám, které dětem omezují používání mobilních telefonů v době výuky.

0: že naše děti mají možnost jít ven, využít v zimních a podzimních měsících tělocvičnu a nebo si prostě jenom zaskákat panáka na školní chodbě.
1: Za naše děti děkuje Rádio Krokodýl.
2: Děkujeme vám.
1: No vám, i tobě, a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Bye bye, American Pie, Krokodýl, prachy za zvuky do ruky do neděle. Přichází soutěž, kde jsou rozdány 3 miliony, hraje se o 109 750 korun. Hádá se tenhle zvuk? Tak co jsme to slyšeli, krokodýláci? Náš zvuk za 109 750 korun. Opakování je matka moudrosti a vy, kdo jste plnoletí souhlasící s naším výherním řádem, tak nám můžete volat 603 103 103 právě teď.

0: krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
1: I wanna feelin' s krokodýlem Verona Endless Day, nejenom do kombajnu, který jsou dneska hodně v akci, ale i vám, co jedete třeba svým autem a ne kombajnem. Nevím, jestli máme teď někoho v autě. Dobré odpoledne, pěknou neděli. Haló?
2: Haló, haló.
1: Haló, haló. Tady je Petr, kdo pak nám volá?
2: Tady Helena, Helena.
1: Zdravím, zdravím. Jedete v autě nebo jste doma teďka, Heli?
2: Teď jedeme v autě,
1: jedeme
2: z malého výletu, byli jsme si naspírat samozběrem česnek, tak vás posloucháme cestou.
1: To jste šikovní. Kolik jste toho nazbírali v tom samozběru?
2: Maličko, jenom pro svou potřebu dvě bedinky. A tak máme pro chuť a máme z toho radost, že
1: super,
2: jsme si to nazbírali.
1: Super, tak to chválíme. Heli, vy máte 18, souhlasíte s výherním řádem, splněno, že v obou případech, děkuju. Jsme rádi,
2: ano.
1: Takže do auta připomínáme zvuk, který hádáme zní takto. Je to zvuk za skoro 110 tisíc bez 250 korun, tak co si o něm myslíte, co se při něm, Helenko, děje?
2: Můj tip je, možná už zazněl, ale říkala jsem si, připomíná mi to louskání ořechu za Vánoce, když tak člověk louská, tak to nikdy není na poprvé, tak proto mě tak napadlo, že by to mohlo být takový ten dozvuk, co tam je i potom, ale...
1: Proč ne?
2: Ale nic neobvyklýho, tak možná už to zaznělo.
1: Vy budete taková určitě rodinka, co je na česnek, na ořechy, na rybízy, no, na ringle,
2: no,
1: že jo?
2: No, všechno, co se týká jídla.
1: Tak, super, tak arbitr se taky naculuje, rozlousknutí ořechů louskáčkem nám 109 750 korun dneska dá do auta, nebo ne? Tak dneska musí stačit ta bedínka česneku. Helenko, děkuju, mějte se moc krásně, pěknou neděli a dobře dojeďte domů z výletu. Mějte se hezky, naschledanou.
0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhraj. Rádio Krokodýl, Petr Holík.
3: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15,90. Kofola bylinná limonáda 2,25 litru za 29,90. A Hello ovocný syrup s vysokým podílem ovoce za 29,90. Až do 14. července. Kaufland.
4: Starnet. Moderní internet. Starnet. Digitální televize. Starnet. Mobilní volání. Starnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete starnetovat. www.starnet.cz. Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
5: Trefíte se?
6: Teď se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup. Mébelix, buďte in.
7: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
8: Já chci hot dog.
9: Já mám chuť na matcha latte.
10: Taky beru hot dog a klid v autě.
7: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
11: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo dva XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.
0: Hit za hitem. Rádio Krokodýl.

0: Dobré nedělní a často žňové odpoledne. Krokodýl zdraví kombajnisty, traktoristy, kosící lány s obilím. Tak schválně, jestli vás někde vyžene déšť nebo přeháňka z akce, protože se nám to na 15. někde chystá. Tak jako Petra zprávy na 14. ta je tady za minutu a půl, tak vítej.
1: Pěkné odpoledne, základní školy budou mít možná znovu jen 8 tříd, i o tom za chvilku.
2: Radio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Pohodovou neděli zveme vás dnes do divadla. Slavný muzikál Noc na Karlštejně uvádí Městské divadlo Brno na letní scéně na Biskupském dvoře ve 20.30. A komedii Shirley Valentine nabízí divadlo Bolka Polívky na letní scéně v amfiteátru na Kraví hoře ve 20 hodin.
3: Krokodýl.
5: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Zubr Grand 11 světlý ležák, půl litru za 10,90. Krušovice 11 královsky vyváženou chuť za 15,90. A Nivea sprchový gel, různé druhy 500 ml za 69,90. Až do 14. července. Kaufland.
6: Hradní restaurace vás zve na Hrad Svojanov. Zažijte léto plné rytířů, šermířů a historických slavností. Vychutnejte si skvělé občerstvení a dopřejte si zážitek, který jen tak někde nenajdete. Přenocování přímo na hradě. Hrad Svojanov, místo, kam se budete chtít vracet. Více na svojanov.cz.
2: Radio Krokodýl.
3: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Krokodýl stále hity připraven, král popu Michael Jackson. Legendární Billie Jean bude právě teď, je 14 hodin. Dáme baladu. Gustavo Lima, balada, bude Xindl X.
7: Včera mi bylo málo, dneska je mi moc, jak se to stalo.
0: A na Vysočinu taky doufám potěší Sandra.
2: Radio Krokodýl. Počasí.
0: Hodin 14 a stupňů tady v Brně málem dvakrát tolik, jsme na 27. V Šepkovicích, kde docela foukalo studeno, bylo 20 stupňů, tak rázem jsme na 23, takže je to hned lepší, že? Zdeňo a Vežďáře si držíme těch 21 stupňů Celsia. Oblačné nedělní odpoledne, mohlo by být i přeháňkové někdy za hodinu nebo kolem 17, tak uvidíme, kež by něco spadlo, nějaká vodička pro osvěžení. Maxima budou 27, Vysočina 21, 23, teda Morava 27 a Vysočina 23. Pondělí částečně zatažené a bude tropické na Moravě. 30 stupňů zítra odpoledne, možná nějaká přehaňka na Vysočině a zítra maxima 26.
8: Prima náladu za každého počasí vám přeje Bazén Online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na Bazén Online.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji hezký den.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Fenomén kouřících trubek se z brněnských ulic od roku 2010 pomalu ztrácí. Vývody, které z podzemí vypouštějí na povrchu páru, zmizí kvůli přestavbě centrálního vytápění z parovodů na modernější a ekologičtější horkovody, které umožní domácnostem vytápět levněji a teplárny budou produkovat méně skleníkových plynů. Základní školy budou mít možná znovu jen 8 tříd. Navrhuje to vládní SPD. Podle předsedy hnutí Tomia Okamury by novinka mohla začít platit v roce 2029 a přinést by měla desítky miliard korun. Ministr školství Robert Plaga ale velký přínos v případném rušení devátých tříd nevidí a se změnami zatím prý nepočítá. Pokud se chystáte na dovolenou do ciziny, pozor na tamní pravidla. Například v Benátkách není dovoleno máchat si volně nohy ve vodě a také krmit holuby na náměstí svatého Marka. Za obojí hrozí vysoké pokuty. Ve Španělsku na řadě míst, včetně Baleárských ostrovů, si lidé nesmí své místo na pláži rezervovat ručníkem. Může se totiž stát, že ho městské služby odnesou a navíc jim dají pokutu. Cristiano Ronaldo se po hořkém vyřazení z mistrovství světa ocitl pod palbou ostré kritiky. Fanoušci mu vyčítali sebestřednost poté, co prohlásil, že titul z Eura 2016 má pro něj stejnou hodnotu jako pohár pro mistry světa. Legendární Portugalec si to ale nenechal líbit. Na svém Instagramu sdílel fotku, kde připomíná právě svůj úspěch z mistrovství Evropy.

0: Hezké odpoledne s Krokodýlem na Moravu Vysočinu, na dovolené i do práce k Hodonínu. Zdraví Peťan Horík. Mimochodem včera nádherné ženské finále ve Wimbledonu po utkání neuvěřitelně emotivní po proslovech vítězky i poražené Karolíny. Karolíně mimochodem gratulace k tomu stříbru i úternímu svátku a dneska finále mužů Sinner Zverev v 17 hodin. A myslím, že některé bude zajímat i to, jak proběhne čtyřhra, která začíná zhruba za necelých 10 minut.
1: Za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Víte, jaký je nosný princip reformy zdravotnictví? Chudí mají zakázáno onemocnět.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme. Ujáme vám.

0: Neděle odpoledne Krokodýl Xindl X. Doufám, že vy máte všeho dost, krokodýlac.
1: Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou jižní Moravu.
0: Dost energie, dost osvěžení nebo dost spánku, pokud vás ještě čeká nějaký úkol. Každopádně naše krokohlídka stále v akci, ovšem ne o víkendu odpoledne, ale Jirka už se rozcvičuje na zítra. Rozdáváme osvěžení, svačinky Ratio, které vám nesmírně chutnají.
2: Krokohlídka dělá radost, tady děláme úsměv. Dobrý den.
3: Dobrý den, děkujeme za svačinku, dělala nám radost.
4: Jdu kolem a potěšil mě Rádio Krokodýl.
5: Děkuji Rádiu Krokodýl za zdravou svačinku, mám radost.
0: Jo, jsme potěšení. Zdravé chutné svačinky od Rácia připraveny i na zítra odpoledne. Bude pondělí a v pondělí se na vás odpoledne těší Jirka a Krokodýl na náplavce.
1: Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou jižní Moravu.
0: 14 hodin 22 minuty krokodýláci na cesty, z výletů, z akcí, třeba z česneku, ze samozběru, že? Gustavo Lima, balada, dobré odpoledne.
1: Rádio Krokodýl. Petr Holík.
6: Telapnet, váš spolehlivý internetový parťák. Instalace zdarma, skvělá cena a non-stop podpora. Není divu, že je drtivá většina zákazníků s Telapnetem dlouhodobě spokojená. Internet, jedině Telapnet.
7: Co se tady děje?
8: Co se chystá?
9: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
10: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
9: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
11: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
12: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
13: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
14: Náš výkup je teď totální hardcore.
15: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
16: Je dobré mít někoho, kdo vám pomůže. Rádio, které pomáhá.

0: rychlostou, joga mu pra cima e balança!
1: Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

0: Do nedělního léta Summer Sun, kapela Texas, čas 14.31, u vás je Krokodýl, přeje krásné odpoledne a připomíná, že jsme rádio s dobrým srdcem, rádio, které pomáhá.
1: Krokodýl, rádio, které pomáhá. Celý rok pomáháme vám posluchačům. A komu jsme už pomohli?
2: Jsem Ivanová Klára, je mi 36 let a jsem ze Žitlochovic. Chtěla bych pomoci mamince, která má pejska a je to její jediný společník. Pejsek měl nehodu, skočil z postele a něco si udělal ze zády, ochrnul na zadní nožičky. Protože operace bude zřejmě velice nákladná, tak jsme poprosili Rádio Krokodýl o pomoc.
1: Krokodýl se rozhodl, že pomůže a na operaci přispěl.
2: Chtěla bych Rádio Krokodýl poděkovat za finanční příspěvek na operaci pro pejska mé maminky. Mám ji tady s sebou.
3: Chtěla bych moc poděkovat Rádiu Krokodýl za pomoc. Jsem moc ráda, protože těch peněz moc není. Jsem důchodce, takže sama bych to určitě nezvládla. Moc krát děkuji.
1: S námi nejste nikdy sami. Krokodýl, rádio, které pomáhá. Chtěli byste pomoct někomu ve vašem okolí? Napište nám jeho příběh na pomoc@krokodil.cz.

0: Tady Krokodýl na Moravě Velci, na Slovensku medvědi a u nás hlavně bazény při neděli.
1: Krokodýl na koupáku.
0: Dneska je to takové oblačně zatažené, možná to bude lehce přeháňkové, aspoň podle předpovědí se to trošičku tváří teď po 15. anebo pak odpoledne po 17. hodině, kéž by nějaká přeháňka přišla. Každopádně zítra, pozítří teploty na Brněnsku, na Moravě tropické, 30 stupňů Celsia. Tak zdravíme na bazény, kde nám krásně hraje Krokodýl, Koupaliště Kraví hora, nahoře v těch nerezových bazénech teplota vody nádherných 26 stupňů Celsia, to si krásně užíváte. Otevřeno v oblíbeném biotopu, přírodní koupání, letní čili italská zmrzlina. Teplota vody se tam hýbe někdy kolem 22-23 stupňů Celsia a Koupaliště Královo pole je na tom s teplotou vody v bazénech taky podobně jako Kraví hora 26 stupňů Celsia. Doufám, že si to dneska užíváte, i když to sluníčko je takové dneska skromnější, ale nebojte, zítra se víc jichnuje.
1: Krokodýl na koupáku.
0: Na koupáky stále hity, čas 14.41, připraveni jsou Backstreet Boys, Timbaland a taky Stmívání kapela hodiny.
1: Radio Krokodýl. Ikonická Vespa, Aprilia a Piaggio. Auto Hemala má váš nový skútr v Pohořelicích a ve Znojmě. Přijďte si pro něj více na auto-hemala.cz.
2: Čau přátelé, tady Piero Caruso. Léto je tady a u Caruso má dovolenou i poplátek za rozvoz. Až do 15. července si objednete svůj oblíbenou pizzu, pastu nebo focacciu s rozvozem zdarma. Žádný poplátek navíc, jenom dobré italské jídlo a škvašin dveřím. Objednete si svůj porce Itálie, rozvoz je teď na nás. Caruso, pasta je pizza. Prova la diferenza, zkuste rozdíl. Teď i s rozvozem zdarma.
3: Bylo nebylo, v kraji Lišky Bystroušky jedno minigolfové hřiště. A na tom hřišti si našel zábavu každý, kdo tam přišel. Čeká to na vás

0: má strach propojený pohádkovým příběhem o lišce Bystroužce od Rudolfa Těsnolídka. Přijďte si zahrát minigolf. Minigolf Liška Bílovicích nad Cvitavou. Pohádka, kterou si zahrajete. minigolf.luzanky.cz
1: Firma Žaluzie Slavík doporučuje vyměnit staré nefunkční interiérové žaluzie za venkovní, které vám v létě dokáží snížit teplotu v bytě třeba i o 6 stupňů. www.žaluzie-slavík.cz
2: Troufnete si na nejpálivější večer v Brně? Už ve čtvrtek 16. července od 17 hodin vypukne v pivnici u Čápa na Obilňáku třetí ročník Chili Challenge. Přijďte si užít spicy nabídku, fandit odvážným soutěžícím, nebo se sami přihlaste a ukažte, že máte pro strach uděláno. Více informací a registraci najdete na www.pivnice-ucapa.cz.
3: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
4: Rádio Krokodýl. Hit za hitem.

znám smutek rozbitých soukolí, kdy do srdcí žití zabolí a ví. Jak vše to hezké pomalu zraje, pak na dlaních taje, jak loňský sníh.

jak do Plzeň. Mám lísky na snění, co vynesou jmění, a dobře vím. Znám na poušti břehy, co vyrobí.

0: Dua Lipa, Sean Paul, Krokodýl, 2:15. Připraveny jsou zprávy. Petro, dobré odpoledne, vítej.
1: Hezké odpoledne, chystá se rozšíření okruhu profesionálních zdravotníků na letních táborech, i o tom za chvilku.
2: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Taky se chystají další hity Krokodýláci, dáme si Lennyho Krevice. A bude Fly Away a bude taky Alex. Warren Ordinary, použijeme to na Lesnou na vyhlídku, ke smutným, tam to mají rádi, co Romy, pěknou neděli. Lucka Vondráčková to umí, takže si dáme Láska umí víc. Je minuta do třetí, přesně.
2: Rádio Krokodýl, počasí.
0: Je to takové dneska oblačné až zatažené, možná to bude i přehaňkové, kežby, mohlo by to přijít třeba v této hodině, uvidíme, nebo pak po páté. Brno až 27. Žďár 21, Šepkovice 23 stupňů Celsia. Pondělí má být pravda částečně zatažené, ale bude tropické. Na Brněnsku, na Moravě až 30 stupňů, občas přeháňka na Vysočině a maxima odpoledne 26 stupňů Celsia.
3: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazénonline.cz, internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji hezkou neděli.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Po nehodě v závodu silničních motorek na Masarykově okruhu včera zemřeli dva jezdci. Zbytek víkendového programu pořadatelé zrušili. Podle dostupných informací měl 33-letý cizinec zřejmě technickou závadu na motorce a nebyl ji schopen rozjet. Zezadu do něj narazil 44-letý jezdec, také cizinec. Chystá se rozšíření okruhu profesionálních zdravotníků na letních táborech a dalších akcích pro děti. Nově by dozor mohli dělat třeba i lékárníci nebo dětské sestry. Návrh zítra projedná vláda. Právě na táborech děti utrpí polovinu úrazů ze všech celoročních zájmových aktivit. Počet obětí dvou zemětřesení, která v červnu zasáhla Venezuelu, přesáhl hranici 4000. Informoval o tom předseda venezuelského parlamentu Rodriguez. Podle jeho vyjádření ze včerejšího večera zemřelo nejméně 4333 lidí a dalších 16740 bylo zraněno. Tenistka Linda Nosková porazila ve Wimbledonu v historicky prvním českém grandslamovém finále Krajanku Karolínu Muchovou 6-2, 5-7 a 6-3 a získala premiérový titul z turnajů Velké čtyřky. Nasazená devítka Nosková zvítězila nad turnajovou desítkou Muchovou za 2 hodiny a 27 minut.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Krokodýl přeje krásné odpoledne, zvláště na silnice. Nějaké poruchy máme na dálnici D1 185. kilometr. Tam je porouchané auto, ale je na zpevněné krajnici, takže v pohodě. Ovšem pozor, ve Vranovicích, v ulici Lipové, máme docela čerstvou nehodu dvou osobních aut. Probíhají záchranné vyprošťovací práce. Na místě je i integrovaný záchranný systém Krokodýláci. Tak doufám, že tady to bude všechno v pořádku. Další nehody nebudou přibývat a vám se s Krokodýlem dobře pojede na Moravě i Vysočině.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: 12. červenec právě dnes a Zdeněk Dufek z Útěchova narozeniny slaví, takže Zdeny, právě tobě štěstí, zdraví, ať se daří v rodině, v práci i na stavební fakultě a taky v Útěchově, když to bereme tak nějak jinak. Tady je Peťan, všem krásný den, nejenom oslavencům, nejenom božkům k svátku a za chvíli už s vámi Zbyněk Loucký. Pěkné nedělní odpoledne.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Paní učitelko, nechci vás nějak strašit, ale tatínek říkal, že ještě jedna pětka v Žákovské a někdo tady dostane hrozný nářez.

0: A po Peťanovi Holíkovi už zbyňá krokodýl. Krásný sedmý den v týdnu a hezké nedělní odpoledne. Ale nejsem sám, se mnou taky Žanek. Takže bude, jak se říká, čurina, klapeme na hantec.
1: Brněnské hantec na rádiu Krokodýl.
0: Žany, val to do nás, co zvyk gomal dneska.
2: Zdar jak svíňa skrok s tým mládežníci. Gomity, co to znamená pajtlovat mergly?
0: Aj, ale to se týká léta, tak jdeme na to, co ve štatlu?
3: Čistit schody.
4: Čistit boty.
3: Krást.
5: Žeby platit.
6: Krást.
0: No, myslím, že se to tam jenom objevilo, ale alright to tam není. Tak Žany, jak je to správně?
2: Pajtlovat mergly znamená krást meruňky. Petelný den.
0: Díky Eckemo, nepajtlujte, užívejte léto a buďte s krokodýlem.
1: Brněnské hantec na rádiu Krokodýl.
0: A ještě taky kolik si po raky 15.20.
7: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie, to jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde si vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
1: Rádio Krokodýl, Zbyněk Loucký. Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou jižní Moravu. Tohle léto vyhlížej v ulicích naši krokohlídku.
8: Fincrisp od Ratio. Křupavé žitné plátky s chutí kvásku, které si vychutnáte ke snídani i svačině. A teď také novinka Fincrisp Snacks. Pečené, nesmažené snacky s vysokým obsahem vlákniny, v příchutích čedar a zakysaná smetana s cibulkou. Fincrisp přináší na český trh firma Ratio. Koupíte v dobrých obchodech a na ratio.cz.
9: Zákon jsem neporušil, přesto strávím léto v chládku. Uteč i ty před dotěrnými třicítkami. Přijď na prohlídku do bunkru Přáslavice u Olomouce, kde máme příjemných 18 stupňů. Vstupenky najdeš na bunkrpraslavice.cz. Zažij léto v chládku.
1: Rádio Krokodýl.
10: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90. A Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
11: Přemýšlíte, kam v létě s rodinou na nezapomenutelný zážitek? Přijměte naše pozvání na gala show Kůň pátý element. Mýtický příběh naplněný akcí, ohňovými efekty, s novou hudbou a souzněním s koňmi. Lístky si rezervujte již nyní na ticketportal.cz. Kůň pátý element. Lepší než dovolená u moře. Již nyní ve westernovém městečku Boskovice.
1: Je dobré mít společnost na cestách.

Dobré odpoledne, krokodýláci. Jsme vaše rádio. A to byl Bruce Springsteen, narozený ve Spojených státech. A in the USA se nám narodil taky skvělý fotbalový šampionát. Ten už směřuje do semifinále a pak velkého finále určitě sledujete. Každopádně já, když sleduju kalendář právě teď, tak 12. července je tam Bořek. Přejeme všechno nejlepší k dnešnímu svátku. No a jsme Krokodýl, máme pro vás hit za hitem, tak zase vyplouváme. Ano a hrajeme dál, užívejte Krokodýl, pěknou neděli.

0: Dobrý den, hezkou neděli a fajn nedělní odpoledne přeje krokodýl. Krokodýláci, ale hlavně taky holky a kluci, jak se máte o prázdninách. Je to paráda, lepší než ve škole, že jo? Určitě. No, aby ne, ale doufám, že i o prázdninách užíváte ty reálné zážitky, reálné prázdniny a reálné chvíle a žádná virtuální realita nebo mobilní telefony, protože krokodýl fandí i o prázdninách školám, které omezují mobily na školách.
1: Krokodýl tleská školám, které dětem omezují používání mobilních telefonů v době výuky.
2: Jmenuji se Richard Mašek, jsem ředitelem základní školy v Lomnici. Omezení mobilních telefonů jsme nastavili od tohoto školního roku. Velice si všímáme toho, že v rámci školního klimatu děti jsou víc v kontaktu, víc se sebou mluví. Celkově je atmosféra ve škole víc otevřená diskuzi, komunikaci a aktivitám.

0: www.klimastyle.cz.
1: Konečně budete spát jako na obláčku. Tohle je revoluce v matracích. Technologie vyvinutá pro NASA vás nenechá, tedy opravuji, vás nechá klidně spát. Matrace Tempur. Unikátní materiál, který vás vezme do stavu bez tíže. A speciálně upravené potahy s chladivým efektem. Matrace a polštáře Tempur. Vyzkoušejte exkluzivně v prodejnách pro spánek. Do 13. července se slevou 15%. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
2: Hit za hitem.

0: nejprodávanější single všech dob. Písnička, která se rozezněla v roce 1985 ve všech rádiích po celém světě. Dneska už asi neopakovatelné. USA for Africa, we are the world. A takhle hraje Krokodýl. Krokodýláci, jsme vaše rádio, máme největší hudební výběr a jdeme taky informovat. Ano, připravili jsme zprávy ve čtyři, co v nich budeme pravděpodobně mluvit o munici na Prýglu.
1: Přeji hezký den, hledači kovů našli v přehradě nevybuchlou munici a přinesli ji na pláž, i o tom za chvilku.
2: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: A takhle budeme pokračovat, Cyril Stumbling King. A bude taky pokračovat show Queenie. A v tahu budou pokračovat taky Bohémové a Bohnouti. Prostě Krokodýl, hit za hitem. Dobré odpoledne.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Ano, pojďme se podívat už na nový týden, tím pádem zítřejší pondělí bude hezky, slunečno. Odpoledne a večer více oblačnosti, v noci se i vyspíme a odpočineme si, protože ranní teploty 14 na zítřek, ale zítra odpoledne přes den až velmi příjemných letních 29 stupňů Celsia.
3: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén online.cz, internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji hezkou neděli.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Zřejmě nevybuchlou munici našli včera odpoledne amatérští hledači kovů pod hladinou brněnské přehrady na Sokolském koupališti. Předmět z vody vyzdvihli a přinesli na zaplněnou pláž. Poté zavolali policisty a pyrotechnik munici na místě odpálil. Podobný případ se stal před rokem, kdy při koupání našlo nevybuchlý granát dítě. Tehdy policisté museli vyklidit část pláže Kozí horka. Za uplynulý rok si v Česku změnilo pohlaví v dokladech téměř 1400 lidí. To je podle dat ministerstva vnitra více než za předchozích 9 let dohromady. Počet výrazně vzrostl po 1. červenci 25, kdy pro úřední změnu pohlaví přestala být podmínkou kastrace nebo hormonální léčba. Nově stačí jen potvrzení sexuologa. Na internetu se objevily vtipné záběry čínského humanoidního robota, jak klečí na ulici a se sepjatými dlaněmi žádá kolem jdoucí o almužnu na pokrytí účtů za dobíjení elektrické energie. Roboti se rychle stávají čím dál rozšířenější součástí čínské společnosti, když jsou stále více nasazováni například v komunitních službách, pohostinství, maloobchodě nebo v zábavním sektoru. Často dokonce suplují i zvířecí mazlíčky. Mezinárodní federace FIFA nabízí trávník z MetLife Stadium v New Jersey, kde 19. července šampionát vyvrcholí. Prodávat se bude ve čtyřech kategoriích. Nejlevnější výjde na 9,5 tisíce korun, nejdražší na 63,5 tisíce korun. Očekává se, že prodejem si FIFA vydělá téměř 234 milionů korun. Trávník se bude distribuovat po finále a k dispozici bude pouze v Americe a v Evropě.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: A jdeme na nedělní silnice a je toho hodně, tak buďte opravdu opatrní. D1 198,5 km, tedy v Brně ve směru na Prahu, tam blokuje provoz porouchaná dodávka s vlekem, kolona má 2 km. Brno, křižovatka ulic Nádražní a Husova, tam zastavují záchranné složky u střetu osobního auta s cyklistou. Očekávejte silný provoz. V Třebíči u křižovatky ulice Poušov a Račerovická havarovalo osobní auto a projíždí se Kyvadlově. Brněnsko ve Vranovicích v Lipové ulici, tam zasahují záchranné složky u nehody dvou osobních aut, počítejte s omezením. No a v tuto chvíli už nemáme hlášeny žádné dopravní problémy ani komplikace, ale jak říkám, jezděte opatrně a šťastnou cestu přeje Krokodýl.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: chodil 3 minuty po 16. hodině. Pěknou neděli přejeme, no a budeme za chvíli cestovat. Čeká nás víkend speciál. Určitě někam vyrazíme. Ale teď už vyrazili na tah i v neděli odpoledne, možná ještě po sobotě, Bohémové. Tak si to užívejte, Krokodýl hit za hitem. No a ten výlet za chvíli bude skalnatý a krkatý. Krokodýl Zbyněk Loucký, pěknou neděli.
1: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, skřínek se stávaj zatáčky, točí se svět sem na sračky, vedle mě zvrací princezna, nastavím dlaň.

jako je třeba teď. Mám tisíc otázek, na žádnou vzpomínku si skládám obrázek. Z těžkej kran lížu se, včera jsme slavili.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Z psychologického posudku. Netrpí žádnými psychickými nemocemi. Je to prostě normální blbec.

0: Hraje vám Krokodýl, jsme vaše rádio. Pěknou neděli a jdeme výletovat.
1: Krokodýl cestovatel.
0: Kam vás vezmu právě teď? Jedná se o významné skalní útvary s přirozenými společenství zakrslých borodoubrav. Nachází se v místě, kde byla Boskovická brázda v důsledku pohybu zemských ker vyzdvižena a získala charakter vrchoviny. První zmínku najdeme již v zakládací listině opatovického kláštera z roku, pozor, 1073. Své jméno dostala jedna ze skalních věží podle svého tvaru, který připomíná hlavu na dlouhém krku. Hlava je vysoká okolo 2,5 metru a vznikla postupnou erozí. Pověst praví, že se jedná o zakletou čarodejnici. Ke skalnímu útvaru vede údolím podél říčky Lubě, polní cesta z obce Lubě do Skaličky. No a je to součástí přírodního parku Lysicko. Nachází se prostě v opuštěné krajině severně od Brna. Už víte, za zmínku ještě stojí, že je to opravdový unikát, který respektovali i stavitelé Hitlerovy dálnice. Jedná se o přírodní památku Krkatá bába.
1: Rádio Krokodýl, Zbyněk Loucký.
2: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Autopalas Brno. Autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
3: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
4: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
1: Je dobré mít někoho rád. Rádio, které pomáhá.

Vayamos compañeros, pojďme přátelé Marquez a taky Krokodýl. Pojďme pomaličku k dalšímu našemu největšímu hudebnímu výběru v neděli odpoledne. To tak trocha italštiny, Ricky Epovery a Sara Perke Ti Amo. To si dáme právě teď, potom už taky Duke DeMont a Ocean Drive. No a takhle vypadá, když tam Krokodýl sází hit za hitem. Ať se svátečně nedělně hezky poslouchá, to vám přeje od mikrofonu Zbyňa a tady Krokodýl.

0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
1: A je to tady klidné nedělní odpoledne se rozvíří, protože v banku je bez 200 110 tisíc korun. A taky jedno telefonní číslo 603 103 103 a jeden zvuk.
0: Rádio Krokodýl. Hit za hitem.

0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
1: Ano, hlavních a napínavých několik desítek vteřin dnešního odpoledne. Krokodýl Zbyňa, kdo je na telefonu? Halo?
2: Tady Josef u telefonu.
1: Pepo, krásný den, hezkou neděli. Jak se máte?
2: No, pracovně.
1: Pracovně. Mhm. Dobře, taky právě v neděli odpoledne myslíme na ty, kteří jsou v zaměstnání a v práci. Pepo, já pustím zvuk, ať ho připomeneme. Opakování matka moudrosti a pak už je to na vás. Tak jdeme na to. No a teď naprostý ticho i u vás. V práci určitě se zastavil čas, co by to mohlo být.
2: No, podle mě je to jako sešívání papíru vlastně kancelářským koníkem.
1: Jo, sešívačka.
2: Tak.
1: Dneska už je to všechno na displejích, online, ale prostě jak se zešívala sešívačka, takže tak se to tak třikrát by se to zcvaklo.
2: No, tak je
1: pro zichr. Sešívačka papíru, kancelářský koník. No tak to by byla pecka, kdyby takhle v neděli odpoledne vlastně vyhrála kancelářská činnost. Vy jste v práci, tak možná vás to napadlo.
2: No, ne, já dělám pro odtahovou službu, takže určitě tady ne.
1: Jo, tak jedině, že tam pak ty papíry nebo ty pokuty, jak odtahujete, takže to zešíváte. Tak to dáme arbitrovi, Pepo.
2: Určitě.
1: Ať můžete pokračovat ve službě. Takže vy říkáte zešívačka, kancelářský koník, sešívání papíru. Jdeme na to! Ne. Určitě ne, nevadí, jasně. Pepo, mějte se hezky, příjemnou pracovní neděli, ať to rychle utíká. Díky za zavolání, my navyšujeme bank, ahoj.
2: Zatím.
0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Už jsme mezi vás.

0: Rádio Krokodýl. Zbyněk Loucký.
1: Hradní restaurace vás zve na Hrad Svojanov. Zažijte léto plné rytířů, šermířů a historických slavností. Vychutnejte si skvělé občerstvení a dopřejte si zážitek, který jen tak někde nenajdete. Přenocování přímo na hradě. Hrad Svojanov, místo, kam se budete chtít vracet. Více na svojanov.cz.
2: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: Čau přátelé, tady Piero Caruso. Léto je tady a u Caruso má dovolenou i poplátek za rozvoz. Až do 15. července si objednete svůj oblíbenou pizzu, pastu nebo focaccu s rozvozem zdarma. Žádný poplátek navíc, jenom dobré italské jídlo a škvašin dveřím. Objednete si svůj porce Itálie, rozvoz je teď na nás. Caruso, pasta, pizza. Prova la diferenza, zkuste rozdíl. Teď i s rozvozem zdarma.
0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Uhodni záhadný krokodýlí zvuk a vyhrávej. Dnes hrajeme o více než 109 tisíc korun. Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Tak to byla Pinka, my jsme Krokodýl. A taky náš největší hudební výběr jsme vaše rádio Krokodýláci. Krásnou neděli někde před 17. hodinou chystáme další zprávy a informace, o čem budeme za chvíli mluvit.
1: Hezké odpoledne, ministr školství Robert Plaga plánuje prodloužit povinné předškolní vzdělávání, i o tom za chvilku.
2: Rádio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Pohodovou neděli zveme vás dnes do divadla. Slavný muzikál Noc na Karlštejně uvádí Městské divadlo Brno na letní scéně na Biskupském dvoře ve 20.30. A komedii Shirley Valentine nabízí divadlo Bolka Polívky na letní scéně v amfiteátru na Kraví hoře ve 20 hodin.
3: Rádio Krokodýl.
5: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15,90. Kofola bylinná limonáda 2,25 litru za 29,90. A Hello ovocný sirup s vysokým podílem ovoce za 29,90. Až do 14. července. Kaufland.
6: Tlapnet, váš spolehlivý internetový parťák. Instalace zdarma, skvělá cena a non-stop podpora. Není divu, že je drtivá většina zákazníků s Tlapnetem dlouhodobě spokojená. Internet. Jedině Tlapnet.
3: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Jdeme na to, to je život, c'est la vie. Budeme hrát jenom pro holky, only girl Rihanna.

0: Entrosti krokodýla, hit za hitem. Buďte u toho.
1: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Zítra v novém týdnu v pondělí s námi bude slunečno, odpoledne večer více oblačnosti. Ranní teploty jenom kolem 14, tak si odpočineme v noci a vyspíme se, ale odpoledne zítra přes den už zase letních 29 stupňů.
2: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazénonline.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
1: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
3: Přeji hezký den.
1: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
3: Lávka pro pěší a cyklisty, která přivádí přes řeku Svratku návštěvníky přímo k dopravnímu hřišti na Riviéře, ale také na oblíbené koupaliště, je ve špatném technickém stavu. Magistrát proto chystá v mírně odsunuté poloze proti proudu řeky stavbu nové. Bude širší, aby po ní mohli pohodlně projet cyklisté. Na té současné by podle pokynů na obou stranách správně měli z kola se sednout. Ministr školství Robert Plaga plánuje prodloužit povinné předškolní vzdělávání z 1 na 2 roky. Namísto v 5 letech by se tak děti začaly vzdělávat už o rok dříve. Plaga si od toho slibuje lepší podporu a přípravu dětí ještě před nástupem do základní školy. Spojené státy v noci na dnešek opět zaútočily na Irán. Americké síly zasáhly přesnou municí přibližně 140 iránských vojenských cílů. Další vlnu útoků proti Iránu oznámili Američané po útoku na loď plavící se Hormuzským průlivem. Iránské revoluční gardy dnes oznámily uzavření průlivu až do odvolání. Fotbalisté Argentiny v posledním čtvrtfinále mistrovství světa v Americe udolali Švýcarsko 3-1 po prodloužení a dál mohou snít o obhajobě zlata. Argentina neprohrála ani 8. vzájemný duel a neporazitelnost na světových šampionátech protáhla na 12 zápasů.
1: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Díváme se na to a právě teď Brno a to ulice Nové Sady, tam se srazila 2 osobní auta, očekávejte zdržení. No a jinak se právě teď víceméně nic neděje, snad jenom připomínám D1 128. kilometr směrem na Brno, tam probíhá v levém pruhu údržba. Tak tam zbystřete a dávejte pozor, šťastnou cestu přeje Krokodýl.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Pokryl vám dělá společnost 2,5 minuty po 17. Hezké nedělní odpoledne, holky a kluci, my už se těšíme na vás jakožto naše zlatíčka, co dneska třeba vykoumáte. No kolik by měl člověk vypít vody v létě?
1: 1000 litrů, protože kdyby nepil hodně v létě, tak on by třeba mohl dostat záchvat ze slunce.
0: Tak udržujte ten pitný režim a k tomu vám budeme hrát. My jsme Krokodýl, fajn poslech přes Zbyněk Loucký, hezkou neděli.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Pepičku, učil jsi se vůbec?
3: Ano.
2: A jak to, že máš v domácím úkolu tolik chyb? To nevíte, že chybami se člověk učí?

0: holky a kluci, nádherné prázdniny přejeme, ale něco se vás i o prázdninách moc rádi zeptáme, a to právě teď.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
0: Po prázdninách a v létě je horko, že jo, vy naše zlatíčka, tak jsme vymysleli otázku, kolik by měl člověk vypít vody právě v létě. Co vy na to, holky a kluci?
2: Moc, protože svítí moc slunce a třeba v tom horku všechno tam má suchý a nemá ani žádnou slinu, proto musí hodně pít.
3: Kdybys nepil, tak bys byl žíždivý.
4: 1000 litrů, protože kdyby nepil hodně v létě, tak on by třeba mohl dostat záchvat ze slunce.
5: Může to být 100 litrů.
6: Tak aspoň 5.
7: Asi 12.
8: 3, 2, 8, 9.
9: Měl by aspoň vypít, když běhá, tak vypije celou sklinku, ale když neběhá, tak nevypije celou sklinku, ale když má velkou žízeň, tak jo.
0: Tak jestli máte žízeň, tak doplňujte tekutiny a udržujte pitný režim, ale nepijte jenom pivo, myslím teď dospěláky, ale nezapomeňte taky na tu nejcennější tekutinu na planetě, na vodu.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek.
0: A teď taky přesný čas, 17.22.
10: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie. To jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde se vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
1: Rádio Krokodýl. Zbyněk Loucký.
11: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Autopalas Brno, autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
12: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.

klimatizace za nejlepší ceny, a to nově s garancí až 10 let. Nevěříte? Přijďte k nám na Komenského 1 do Hodonína nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.

Společnost vám dělá v neděli krokodýle. Hezký sedmý den v týdnu, krokodýláci. Jsme vaše rádio, mám tady jeden vzkaz od vás. Chtěl bych poprosit o zahrání pro Gábinu, která v Kyjově v restauraci nás všechny obsluhuje a v tom neustálém teple, které je na Moravě, tak aby se jí prostě udělalo lépe na duši. No a posílají to chlapy a my to samozřejmě plníme. No tak to tam do Kyjova, Gabči, hnedka Summer Love Mirai. Pošleme tady krokodýl z Byňa, pak Vanilla Ice, Ice Ice Baby. Jedem, krokodýl. Ten první

0: Dívám se do kalendáře právě teď tady krokodýl, že prožíváme 28. víkend letošního roku. A pojďme se teďka mrknout a pojďme ho zrekapitulovat. Baby s městskou policií.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
0: A nejlíp to ví za městskou policii Brno právě teď Jakub Ghanem. A my posloucháme, co tenhle víkend.
2: Hezký den posluchačům i do studia. V pátek večer naši strážníci při kontrole náměstí Svobody oslovili skupinku lidí sedící na lavičkách. Podle fotografie z databáze celostátních hledaných totiž poznali 70, která nenastoupila do vězení. Předali ji policistům. Tou dobou na Lesné hlídka oslovila muže, který prý v supermarketu ukradl 6 piv. Jedno sám vypil, 4 údajně rozdal kamarádům a jediná plechovka mu zbyla. Alkohol prý kradl, protože ho naštvala partnerka. Hrozí mu pokuta v desítkách tisíc korun. V sobotu strážníci a zdravotníci pomáhali v širším centru Brna 17-leté dívce, která seděla na chodníku, nemohla stát a nadýchala skoro 1¾ promile alkoholu. Nakonec musela do dětské nemocnice. Naše poříční jednotka na přehradě asistovala policistům poblíž sokolského koupaliště po nálezu dělostřeleckého granátu. Strážníci ze člunu uzavřeli prostor pro lodě i pro plavce. A na naši služebnu ve Slatině přišel mladý muž a odevzdal tam nalezenou peněženku s bezmála 15 000 korunami a doklady. Díky nim bude snadné určit majitele. Přeji pěkný den a příjemný poslech.
0: Děkujeme, Jakube, hezkou neděli.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
0: A ještě připomínám, že i o prázdninách fandíme školám, které omezují mobily.

0: Kloucký. Ikonická Vespa, Aprilia a Piaggio. Auto Hemala má váš nový skútr v Pohořelicích a ve Znojmě. Přijďte si pro něj více na auto-hemala.cz.
1: Troufnete si na nejpálivější večer v Brně? Už ve čtvrtek 16. července od 17 hodin vypukne v pivnici u Čápa na Obilňáku třetí ročník Chili Challenge. Přijďte si užít spicy nabídku, fandit odvážným soutěžícím, nebo se sami přihlaste a ukažte, že máte pro strach uděláno. Více informací a registraci najdete na www.pivnice-ucapa.cz.
2: Starnet. Moderní internet. Starnet. Digitální televize. Starnet. Mobilní volání. Starnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete starnetovat. www.starnet.cz.
3: Nechte se unést na hřbetech bájných stvoření v Gala Show Kůň pátý element. Zažijte toto léto show plnou akce, ohňových efektů, akrobacie a nádherných koní. Vstupenky získáte na ticketportal.cz. V ceně vstupenky získáte také celodenní program ve westernovém městečku Boskovice. Kůň pátý element. Ve vybraných termínech až do konce prázdnin v Boskovicích.
4: Náš výkup je teď totální hardcore.
5: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz.
7: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: Krokodýl už připravujeme zprávy. Peťo, co tam dnes máš, protože se blíží šestá? Tak povídej.
1: Pěkné odpoledne, základní školy budou mít možná znovu jen 8 tříd, i o tom za chvilku.
2: Radio Krokodýl.
3: Hrajeme vám hit za hitem.
0: A právě hned teď o tom, co bude hrát po 18. hodině Can't Stop the Feeling, Justin Timberlake. Můžete s námi dělat dance, dance, dance, ale Jolanda B. Cool řekne We Don't Speak Americano. A co takhle cudzinka a Xindl X?

0: Prostě krokodýl hit za hitem, blíží se 18. Dobrý večer.
1: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Blíží se taky pondělí a my se podíváme na to zítřejší počasí. Bude jednoduše fajn, bude to už letní slunečno zítra, odpoledne a večer přece jenom více oblačnosti, ale ráno teploty jenom 14, zítra odpoledne letních 29.
2: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazénonline.cz, internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
1: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
3: Přeji hezký den.
1: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
3: Fenomén kouřících trubek se z brněnských ulic od roku 2010 pomalu ztrácí. Vývody, které z podzemí vypouštějí na povrchu páru, zmizí kvůli přestavbě centrálního vytápění z parovodů na modernější a ekologičtější horkovody, které umožní domácnostem vytápět levněji a teplárny budou produkovat méně skleníkových plynů. Základní školy budou mít možná znovu jen 8 tříd. Navrhuje to vládní SPD. Podle předsedy hnutí Tomia Okamury by novinka mohla začít platit v roce 2029 a přinést by měla desítky miliard korun. Ministr školství Robert Plaga ale velký přínos v případném rušení devátých tříd nevidí a se změnami zatím prý nepočítá. Pokud se chystáte na dovolenou do ciziny, pozor na tamní pravidla. Například v Benátkách není dovoleno máchat si volně nohy ve vodě a také krmit holuby na náměstí svatého Marka. Za obojí hrozí vysoké pokuty. Ve Španělsku na řadě míst, včetně Baleárských ostrovů, si lidé nesmí své místo na pláži rezervovat ručníkem. Může se totiž stát, že ho městské služby odnesou a navíc jim dají pokutu. Cristiano Ronaldo se po hořkém vyřazení z mistrovství světa ocitl pod palbou ostré kritiky. Fanoušci mu vyčítali sebestřednost poté, co prohlásil, že titul z Eura 2016 má pro něj stejnou hodnotu jako pohár pro mistry světa. Legendární Portugalec si to ale nenechal líbit. Na svém Instagramu sdílel fotku, kde připomíná právě svůj úspěch z mistrovství Evropy.
1: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Pojďme na to, v neděli se pořád něco děje na trase ze Znojma do Chvalovic. U odbočky na Vrbovec zasahují záchranné složky u nehody motorkáře s cyklistou. Zdržení narůstá v obou směrech. Dívám se právě ještě jednou na Znojmo v Havlíčkově ulici u křižovatky s Coufalovou. Došlo k nehodě tří osobních aut. Zdržíte se v obou směrech. Jdeme ještě právě teď do Brna, Brno, ulice Nové Sady. Tam se srazila dvě osobní auta, také stále očekávejte zdržení. Teďka D2 na 5. kilometru ve směru z Brna na Bratislavu, tam stojí porouchaná dodávka Ukrajinice z Bystřete. No a D1 na 300. kilometru ve směru na Přerov, dejte pozor na porouchané auto, jinak šťastnou cestu přeje Krokodýl.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: Krokodýl už je s vámi v neděli večer, před 2 minutami bylo 6 a za chvíli vás vezmeme k novému týdnu už, protože vy se dozvíte po pár písničkách ve vysílání Krokodýla, kam vyrazí zítra v pondělí osvěžovat letní krokohlídka. Teď můžu říct, že v neděli večer hrajeme i v lese. Krokodýl Zbyněk Loucký, ať se skvěle poslouchá.
1: A všude píše se, že prý je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já

0: hrutnou nudu.
1: Nechte se bavit.
2: Nechte se bavit.
1: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
3: Po nehodě v nemocnici. Pane doktore, neztratím nohu? No tak záleží na tom, kam si ji schováte.

0: do slovníka.
1: Nedělní chvíle trávíte s Krokodýlem. My jsme vaše rádio a nabízíme největší hudební výběr a doufám, že vás osvěžuje náš hudební playlist, který vám nabízíme právě teď, ale osvěžovat vás budeme samozřejmě i zítra v pondělí.
2: Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou Jižní Moravu.
1: A to nejenom našimi hity, ale do ulic vyrazí osvěžovat letní krokohlídka rádia Krokodýl. No, vyrazíme zítra do centra Brna, se dá říct, a vy můžete zítra vyhlížet krokohlídku krokodýla. Víte kde? Jednoduše, nikde to hlavně neříkejte, protože teď to zazní poprvé. Zítra budeme osvěžovat na náplavce.
2: Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou Jižní Moravu. Tohle léto vyhlížej v ulicích naši krokohlídku.
3: Fincrisp od Ratio. Křupavé žitné plátky s chutí kvásku, které si vychutnáte ke snídani i svačině. A teď také novinka Fincrisp Snacks. Pečené, nesmažené snacky s vysokým obsahem vlákniny, v příchutích čedar a zakysaná smetana s cibulkou. Fincrisp přináší na český trh firma Ratio. Koupíte v dobrých obchodech a na ratio.cz.
4: Zákon jsem neporušil, přesto strávím léto v chládku. Uteč i ty před dotěrnými třicítkami. Přijď na prohlídku do bunkru Přáslavice u Olomouce, kde máme příjemných 18 stupňů. Vstupenky najdeš na bunkrpraslavice.cz. Zažij léto v chládku.
2: Rádio Krokodýl. Zbyněk Loucký.
5: Ikonická Vespa, Aprilia a Piaggio. Auto Hemala má váš nový skútr v Pohořelicích a ve Znojmě. Přijďte si pro něj, více na auto-hemala.cz.
6: Čau přátelé, tady Piero Caruso. Léto je tady a u Caruso má dovolenou i poplátek za rozvoz. Až do 15. července si objednete svůj oblíbenou pizzu, pastu nebo focacciu s rozvozem zdarma. Žádný poplátek navíc, jenom dobré italské jídlo a škvašin dveřím. Objednete si svůj porce Itálie, rozvoz je teď na nás. Caruso, pasta je pizza. Prova la diferenza, zkuste rozdíl, teď i s rozvozem zdarma.
2: Je dobré mít spolehlivého přítele. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Hezkou neděli přeje Krokodýl. Rádi vám hrajeme a nabízíme hit za hitem. Dívám se do kalendáře, že dneska 12. července, pokud jste třeba zapomněli, je tam Bořek, tak všechno nejlepší v rámci svátku. No a od zítřka už se zase má dělat hodně teplo a letně. Mrkneme za chvíli na koupáky Krokodýl z Byňa a děkujeme, že jste s Krokodýlem.

0: tahle písnička se opravdu hodí. Calvin Harris a Summer. Ano, léto prožíváme a právě teď krokodýl chce vyrazit na koupák.
1: Krokodýl na koupáku. Krokodýl
0: na koupáku. Pojďte s námi, protože zítra už má být zase letně, ty teploty už půjdou zase na třicítky, tak vás zveme na koupaliště, kde všude hraje krokodýl. Takže třeba kravák, plavky, ručník a můžete rovnou vyrazit i s nádherným výhledem na moravskou metropoli. Oblíbený je také biotop na jihu Brna v Komecu, ideální pro ty, co chtějí spíš přírodní koupání a letní chill. A samozřejmě zdravíme taky, jak se říká, do Keniku, koupaliště Královo pole. Tam kromě fajn bazénů s modrou vodou mají připravený i nádherný trávníček na slunění a teď skočíme do vody. A jestli o zítřku přemýšlíte, tak vyražte na koupaliště. Rád vám tam bude krokodýl.
1: Rádio Krokodýl. Zbyněk Kloucký.
2: Profesorem v kabinetu, oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
3: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
2: Ach, Jean, posuňte mi postýlku, svítí mi do očí.
4: Ach, jo, to je hrozná práce.
3: Neodsouvejte problém, řešte ho. Žaluzie Slavík, veškerá stínící technika. www.žaluzie-slavik.cz.
5: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Autopalas Brno. Autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
1: Radio Krokodýl. Největší hudební výběr.
6: Hrajeme hit za hitem.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Robin Schulz, Krokodýl. A to jsme si dali takový nedělní dezert. Ta skladba se jmenovala Sugar. A jak budeme hrát dál? No hned se to dozvíte. Jsme Krokodýl, chystáme zase hit za hitem. Pojďme na to.
1: Radio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Tak The Weeknd, Save Your Tears. Jdeme i Enrique Iglesias, Escape. A Gump, protože to nevzdám.
2: Protože to nevzdám, a tak to je.
0: Nevzdávejte to, jedeme dál, jsme Krokodýl, máme největší hudební výběr, chystáme hit za hitem, dobrý nedělní večer.
1: Rádio Krokodýl, počasí.
0: A zítra letně slunečně. Slunečno v pondělí, opravdu odpoledne a večer více oblačnosti, teploty zítra. Ráno jenom 14, takže se chladí v noci, ale aspoň co bude dobře spát, ale přes den odpoledne až 29 letních stupňů Celsia.
3: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
1: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Už to sledujeme, D1 208,5 km u Tvarožné ve směru od Vyškova do Brna. Tam došlo k nehodě dvou osobních aut. V levém pruhu začíná se tvořit kolona. Brněnsko na příjezdu do Čebína z Hradčan bourala dvě osobní auta. Doprava se zpomaluje. Jdeme dál na trase u Znojma do Chvalovic na silnici u odbočky na Vrbovec. Zasahují stále záchranné složky u nehody motorkáře s cyklistou. Zdržení narůstá v obou směrech a ještě taky třeba Blanensko v Rájci Jestřebí v Komenského ulici na Kruháči havarovalo osobní auto a projíždí se bez držení naštěstí. Každopádně jezděte opatrně v neděli na večer. Šťastnou cestu přeje Krokodýl.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

sedmý večer v týdnu trávíte s Krokodýlem a to jsme rádi. Díky, že posloucháte. Bylo sedm a za chvíli si myslím, že zrekapitulujeme tenhle 28. víkend letošního roku. A když víkend, tak the weekend. Save your tears. Rádi vám hrajeme. Jsme Krokodýl. Dobrý večer přeje Zbyněk Loucký.

0: Dobrý podvečer nebo letní večer, chcete-li, tenhle víkend pomalu finišuje, tak ho budeme rekapitulovat.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
0: Ano, už voláme městskou policii Brno a více nám poví tiskový mluvčí Jakub Ghanem.
2: Hezký den posluchačům i do studia. V pátek večer naši strážníci při kontrole náměstí Svobody oslovili skupinku lidí sedící na lavičkách. Podle fotografie z databáze celostátně hledaných totiž poznali 70, která nenastoupila do vězení, předali ji policistům. Tou dobou na Lesné hlídka oslovila muže, který prý v supermarketu ukradl 6 piv. Jedno sám vypil, 4 údajně rozdal kamarádům a jediná plechovka mu zbyla. Alkohol prý kradl, protože ho naštvala partnerka. Hrozí mu pokuta v desítkách tisíc korun. V sobotu strážníci a zdravotníci pomáhali v širším centru Brna 17-leté dívce, která seděla na chodníku, nemohla vstát a nadýchala skoro 1¾ promile alkoholu. Nakonec musela do dětské nemocnice. Naše poříční jednotka na přehradě asistovala policistům poblíž sokolského koupaliště po nálezu dělostřeleckého granátu. Strážníci ze člunu uzavřeli prostor pro lodě i pro plavce. A na naši služebnu ve Slatině přišel mladý muž a odevzdal tam nalezenou peněženku z bezmála 15 000 korunami a doklady. Díky nim bude snadné určit majitele. Přeji pěkný den a příjemný poslech.
0: Děkujeme, Kubo, a klidný zbytek víkendu přeje Krokodýl.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. Rádio Krokodýl. Zbyněk Kloucký.
3: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie. To jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde si vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
0: Aktuální čas 19:20.
1: Je

Hezký 7. večer v týdnu, krásnou neděli s krokodýlem. To je vaše rádio a už zase chystáme ten náš největší hudební výběr. Myslím si, že si dáme takhle kolem 7:30 večer dva velké letní hity. Ten první je z roku 2006, tedy přesně 20 let, jak to letí, Bob Sinclair, Love Generation. No a ten další, ten už má 30. Rok 1996 a Mr. President Coco Jumbo, pak Buty František a pak budeme ještě taky sledovat celý týden, co se dělo v Brně a okolí a vůbec na Jižní Moravě a v moravské metropoli. Tak užívejte krokodýl, užívejte prázdniny a krásné léto, jak jinak než s krokodýlem, vám přeje Zbyňa.

0: Za 8 minut 7:45. Hezký podvečer a letní večer, jak jinak než s krokodýlem.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
0: Ano a pojďme se ještě podívat na celý tenhle týden, který byl 28. v letošním roce 2026. Co se dělo právě o tomhle týdnu od pondělí do neděle v rámci sledování městské policie? Tak posloucháme, pojďte nás informovat.
2: Hezký den posluchačům i do studia Rádia Krokodýl. V uplynulém týdnu strážníci u Bystrcké čerpací stanice prověřovali informace o řidiči, který prý opakovaně porušuje dopravní předpisy. Hlídka ho viděla od benzínové pumpy odjíždět a v zápětí ho zastavila. Nejenom kvůli tomu, že při odbočování nepoužíval blinkry, ale především kvůli svědectví, že má platný zákaz řízení. To se strážníkům potvrdilo a čtyřicátníky podezřelí z trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí. Vězení hrozí i muži, kterého odhalila obsluha kamer městské policie v Denisových Sadech. Mladému muži tvrdě spícímu na lavičce prohledával kapsy u kalhot a z jedné vytáhl peněženku. Naši strážníci ho dopadli hned v Husově ulici. 49-letý podezřelý se bude zodpovídat nejenom z trestného činu krádeže, ale také z neoprávněného opatření platebního prostředku. Přeji pěkný víkend a příjemný poslech.
0: Tolik Jakub Ghanem, Kubo, moc krát díky a přejeme opravdu klidný závěr celého týdne.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. Rádio Krokodýl. Zbyněk Loucký.
3: Troufnete si na nejpálivější večer v Brně? Už ve čtvrtek 16. července od 17 hodin vypukne v pivnici u Čápa na Obilňáku třetí ročník Chili Challenge. Přijďte si užít spicy nabídku, fandit odvážným soutěžícím, nebo se sami přihlaste a ukažte, že máte pro strach uděláno. Více informací a registraci najdete na www.pivnice-ucapa.cz.
1: Rádio Krokodýl. Hit za hitem.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: I love you, ale my bychom byli rádi a jsme moc rádi, jestli milujete, když vám hraje Krokodýla, tak už jsme to zase namíchali a protřeba.
1: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Pojďme na to, co si dáme po 20. hodině Tommy Cash a my nabídneme nedělní večerní espresso macchiato. A co Ellie Goulding? Love me like you do. Přelezeme i cizí zeď. Prostě Krokodýla jeho největší hudební výběr a můžete se zase těšit na hit za hitem. Buďte u toho, dobrý večer.
1: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Buďte taky u zítřejšího letního dne, bude opravdu v pondělí slunečno, odpoledne večer více oblačnosti. Teploty ráno 14, ale odpoledne letních 29.
2: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazénonline.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
0: Ano, Krokodýla za 2:20, tak si užívejte, ať už jste doma, na dovči, v práci, na prázdninách a v práci, ať vám to samozřejmě případně v zaměstnání utíká. Rozhodně buďte s Krokodýlem. Hezký letní nedělní večer s datem 12. července 2026.
1: Je dobré mít přítele na celý život. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.
0: Fajn poslech přeje Zbyněk Loutský. Naslyšenou, ahoj.

0: Because I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Because I gotta have faith, faith, faith. I gotta have faith, faith, faith. Největší hudební výběr.
1: Rádio Krokodýl.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

Nedělní krokodýlí plíšek před námi, Jarek Hemala vás všechny zdraví, krásný poslech, pohodovou 12. červencovou noc, víkendu vám jste si prožili, prožíváte ale i samozřejmě s dětmi ten prázdninový čas a teď skvělé hity tady na Krokodýlu.

Na Krokodýlo další skvělé hity jsou připravené a jeden ten následující pro Bořky. Ano, Bořek dnes slaví svůj svátek, tak přejeme všechno krásné. Užijte si, pánové, další hit tady na Krokodýlo.

Na Krokodýlu jsou pro vás připravené další hity. My budeme hrát vám všem, co nás ladíte, posloucháte v Mikulově a v okolí. Pěkný poslech, krásnou noc a další hit pro vás.

Vy ty krokodýla stále užíváte, nedělní plíšek nám hezky valí dál, pohodu, dobrou náladu, tak co, všechno jste zvládli, užili jste si i víkendu, co bylo naplánováno, tak to proběhlo. Tak to je výborné a výborně si vychutnávejte a užívejte hity.

Je dobré mít spřízněnou duši. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi. You shot me so damn dumb.

Jarek Malé s vámi, krásný poslech vám přeji. Tak co, kdy jste si koupili knížku, nebo kdy jste se stavili v knihkupectví, anebo v knihovně? Věřte, že právě dnes v roce 1883 knihkupec Josef Barvič otevřel knihkupectví v Brně na České ulici a od té doby tam je. Ano, od roku 1883. Tak, stavte se pro nějakou krásnou novou knížku, čtěte, užívejte si to, teď si užívejte i další ty na krokodýlo.

Vánoce nám blíží, za chvíli se přehoupneme do dalšího týdne, a to 29. roku 2026. Na Krokodýlu si stále, ale teď užíváme nedělní pelíšek s datem 12. července a pojďme společně za dalšími hity. Krásný poslech.

0: a vy ještě nespíte? Tak pěkné sny. Pro spánek. Spěte lépe. Žijte lépe.
1: Hit za hitem. Rádio Krokodýl.

Děkujeme vám. No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Je dobré mít své jistoty. Vaše nejvěrnější rádio. Stále se

Peníze jsou, projekt ale stojí, tvrdí architekt. Správa železnic stále nehledá projektanta a právě na to koukneme i u nás ve vysílání Krokodýla. O projektu na nové nádraží v Brně se pořád diskutuje. Myšlenka bezpečnějšího hlavního nádraží, které se bude podobat nádraží v Amsterdamu, se už nějakou dobu nikam neposunula. Peníze na projekt od vlády jsou, ale chybí. Projektant, uvedl architekt a lídr hnutí Nové Brno Michal Sedláček. Tak uvidíme, jak to nové nádraží dostane další tempo a posune se, vy to uslyšíte tady u nás na Krokodýlu. You can walk my...

0: Děkujeme vám.
1: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme. Wow.